92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Je pár věcí, které u relaxády pravidelně dodržuju. Samozřejmě jdu se předtím vyčurat, to je jasný, protože já bych to tu hoďku třeba nevydržel. Pak si k tomu musím udělat velmi dobrou kávu, ale opravdu velmi dobrou, dávám si na ní záležet. A potom samozřejmě projedu celé to pořadí, juknu se, co tam máme za novinky, pak si vejsknu, protože se tam objevila i jedna, ze který mám velkou radost, ale k tomu se dostanem. No pak už se do toho pustíme. Tak pojďme na to rekapitulovat z minula.
0: Relaxáda.
1: Minulý týden tady byla naposledy, to je taková, jak bych to řekl, takový lehký folk, nebo country by se dalo říct, Daša, Memo, ale myslím si, že se jí v té konkurenci popíkových skladeb dařilo hodně dobře, bylo to třetí místo. Sony Fodera a Becky Hill, to znamená jeden velmi dobrý producent a jedna hodně dobrá vokalistka, já už jsem řekl bekalistka, tak Say Something, minulé dvojka, já si myslím, že jako dneska by to mohlo padnout, dneska by to šlo. No a historicky první spolupráce, tedy společná píseň dvou, nechtěl jsem říct veteránek, to ne, ale prostě dvou koček, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation, minule vlastně skončili na jedničce a byli tady naposledy, tak bohužel. Nicméně, minule jsme měli čtyři novinky, to znamená, ne vždycky se stane to, co dneska, že tři skladby vypadnou a tři skladby příště budou z novinek, ale minule prostě to byl boj. To znamená, že dvě novinky z minula se do té desítky prostě nedostaly. Tak pojďme říct, který to jsou, a se on kousíček si pustíme. Krystal a Rudy.

0: holt jsme na to neměli náladu, nebo já nevím proč, ale do té desítky se prostě nedostali. Další kde, a to mi jako bylo docela líto, Sebastian, který prostě se do toho položil, jo, takže je docela škoda, že tam taky není. Já si myslím, že každá žena by byla dneska ráda, kdyby k ní přišel chlap, takhle se k ní přičuchnul, dělal, voníš jako Barcelona. No, pokud tam byli spolu, tak je to v pohodě. Tak to jsou skladby, které se do té dnešní desítky určitě nedostaly. No ale my jdeme za muzikou, který tam určitě, nebo která tam určitě je, na 10. místě, jestli se nepletu. Pozor, docela zajímavá dvojka, Madden, Henderson a ještě s nima Gloria, skladba s námi Rallis. Mimochodem, když bychom se na to podívali trošičku jako konkrétněji, tak Madden to je vlastně takové umělecké jméno producenta, hlavně slavného DJ německého Toma S. A na elektronické scéně se pohybuje už fakt jako hodně řadu let. Já ho teda moc neznám, ale je to, dočet jsem se to. A zaměřuje se hlavně na melodický house. Jako určitě, vokál Glorie, ten tomu jako hodně přidává. Navíc možná poznáte, že tam je schovaný jeden hodně známý hit, který se jmenuje Release Me, ale to má svůj čas. No a pak půjdeme hned na devítku, to jsou první dvě skladby. Tam je Honza Pokorný, tedy Pokáč, skladba s názvem Ignore. A já už jsem se fakt jako těšil, že jednou popoleze trošku vejš, tak takhle minule byl 10. dneska na devítce. On je to vystudovaný informatik, to znamená ajťák, to znamená v jeho skladbách, jeho textech se objevují technologie, internet a takový ty každodenní český bizárnosti. Jinak jako ironie z jeho muziky. Ta čiší na stohonu.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. 10. místo.

0: Rozjeli jsme to poměrně svižně, první dvě skladby z dnešní relaxády, to znamená 10. a 9. místo. Já furt čekám, že ten Pokáč prostě pojede někam směrem vzhůru, protože mně se ta písnička hrozně líbí a já bych mu přál, aby se dostal, protože upřímně, on se stále potácí mezi tím 10. a 9. místem. Já vím, že to je na hraně, jo, ale jako říkám si, že by se mohl dostat trošku vejš, ale záleží to na vás. www.radio-relax.cz, to je místo, kde můžete hlasovat a ještě se musím podívat, jo, ještě jeden týden máte na to, abyste ho třeba vyzvedli někam vejš. Teď ale pojďme dál, protože před námi je první novinka, za který jsem měl docela radost, protože se podíváme na skok v uvozovkách do Irska. Je vám asi už jasný, že to jsou mý oblíbený YouTube. Vznikli v Dublinu, to je jasný, letos slaví 50, to je taky asi jasný. A když byli ještě teenageři, tak se dali dohromady ve školní zkušebně na inzerát, jo, to je docela dobrý. Bono si tenkrát říkal Paul Houston, to jsem se teda dočetl, to se přiznám. A dokonce i kapela několikrát změnila název, než zakotvila u toho YouTube, ono se to tak jako dobře pamatuje. Silencio, to je vlastně single, kterým dneska vstupuju do relaxády, jsem docela zvědavý, kam až se dostanou. No a hned potom si dáme Davida Guettu, You and I, Me and You, pomáhá mu s těmi Užel, takže je takhle. Jeden dělá muziku, jako ten nápad, a ten druhý, to znamená Užel, to většinou jako vždycky udělá do takového té taneční verze. To znamená, on je takový jakože hodně dobrý na tohleto. Už jsme hodně něco hráli, to sice nepostoupilo, ale to nevadí. Já myslím, že je hodně dobrý, tak pojďme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Když jsem poprvé slyšel tuhletu pecku, tak jsem si říkal, ty brďo, tohle já už jsem někde slyšel. A teď, protože znáte to, jak je to s tou pamětí a navíc s muzikou, to se vám plácá jedna písnička přes druhou. Na druhou stranu, tím, že mě se to hrozně líbilo, to, co jsem slyšel jako první, tak jsem si vzpomněl, že Erik Pritz, tuším, že zatím byl schovaný, a ta skladba se jmenuje Opus. Jestli máte nějakou streamovací službu, tak se na to sválně podívejte nebo si to poslechněte. Dáte mi zapravdu, je to hodně podobný. Erik Pritz, Opus, psáno, jako... Myslím si, že od toho Davida Getty to nemá příliš daleko, ale teď pojďme někam jinam. Máme tady druhou novinku, kapela Mirai, to je jasný. Mimochodem víte o tom, že Mirai znamená prý v japonštině budoucnost, tak jsem docela zvědavý, jakou budoucnost bude mít skladba Afterlife, ve které vlastně Mirai podpořili svého kytaristu Tomáše Javůrka, který si jako prošel náročným obdobím a víc bych se k tomu asi nějak jako nevracel, uvidíme. A to je novinka a teď pojďme na další skladbu, to bude Dua Lipa, ta bude hned potom. To je taková zase spíš vztahovka, by se dalo říct, protože ona je na to hodně jako taková vysazená. Nemusí nikdo učit, jak má vztah fungovat, protože Dua Lipa to ví nejlíp. Tak doufám, že se jí to v životě nějakým způsobem projeví, protože zatím žádná sláva.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Tolik v relaxádě Dua Lipa, minule osmá, dneska mega postup, protože je, jestli se nepletu, je sedmá. Tak uvidíme, jak si bude dařit. Ještě má relativně nějaký ten časek, konkrétně jedno kolo, protože tady byla už čtyřikrát. Teď pojďme dál, protože před námi je šestka a pětka, to znamená dvě skladby bez novinek. Na té šestce Robin Schulz, to je fakt jako hitmaker, on předělává skladby hodně, to je pravda, a spolu s ním Watermot a dohromady udělali skladbu Take It Slow. Ten Watermot, to je tam taková jakoby šedá eminence, jo? On je to nějaký Francouz, producent, Laurent Arieu. No a dohromady jim to docela hraje dobře, takže dneska se dostali na šesté místo. A hned za nima oběží a zaspívá Miley Cyrus, která má teďka aktuálně za sebou jako jednu z největších proměn, protože už přestává používat to jméno Cyrus a už si říká jenom Miley. Buzz Persuas je vlastně název jejího nového alba i tohletoho singlu, který si budeme hrát. A já teda doufám, že se ještě dostane vejš, jo. Je tady druhý týden, pátý místo z devítky, to je teda fakt jako mega postup, takže si myslím, že má nastartováno a že do první trojky 100%, než se dostane na těch pět koleček, takže se tam určitě dostane.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Šesté místo.

Miley Cyrus už není Miley Cyrus, ale už je to jenom Miley. Tahle ta nová deska, Buzz Precious, ta v podstatě se asi velmi dobře prodává v úvozovkách. Deska se prodává muzika trošku jinak než dřív, ale hlavně dobře boduje v hitparádách. Co si budeme povídat, prostě o Miley Cyrus se říkalo, že je to taková nová Madonna, tak uvidíme, jestli se do ní dostane, protože až bude v jejím věku, tak to já už teda se ale nebudu. No to nevadí. Tak pojďme dál. Tak čeká nás další novinka, na kterou já osobně mám docela dobrý vzpomínky. Ne tak na tu novinku, ta se jmenuje Nestála a vznikla v podstatě v současné době. Spíš na MiG 21, konkrétně na Jirku Macháčka, protože pamatuju si doby, kdy začínali, to byly takový ty skladby Snadné je žít a Slepit spírka a tak dále a tak dále. Já jsem s ním tenkrát kdysi dávno dělal rozhovor v RPET klubu, na lavičce za RPET klubem. Musím teda uznat, že co odpověď na jakoukoliv moji otázku, to mě prostě dostávalo do kolen. To je taková moje osobní vzpomínka, jinak Jirka Macháček je prostě showman, co si budem povídat. A jeho koncerty nejsou jenom o muzice, ale o tom, co tam vlastně na něj i předvádí. Tak máme další novinku, to je v pořadí třetí, a i když je to novinka Nestála, doufám, že se dostane do té desítky. No a pak už nás čeká Alex Warren, Emerald Eyes, a tady je docela zajímavý, že on začínal jako internetový tvůrce, to znamená nejdřív to cpal všechno na internet, TikTok a tak dále, a pak se teprve prosadil jako zpěvák. To znamená, nejdřív uveřejňoval ty videa ze svého života a postupně tak jako to převáděl do muziky. Ta dnešní skladba, ta je taková spíš jeho lehce emotivnější poloha.

každé relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia, jsou 4 novinky. My máme zatím odehraný, jestli to dobře počítám, 3. To znamená, že ještě jedna je před námi. A jestli si možná někdo vzpomene, řekl jsem na začátku, že ty novinky budou 3 české. To znamená, Miraj už máme za sebou, MiG 21 zněli před chvilinkou. To znamená, že i tahle ta, co je před námi, měla být, aspoň teda, jak jsem to sliboval, česká. Je to tak? I přesto, že kapela se jmenuje Midnight, tak i přesto skladba je česká, protože se jmenuje Každý ve svém pokoji. A to já znám. Mimochodem, de facto je o tom, nebo na tom postavená celá ta skladba. Je to takový český projekt, Midnight, mimochodem. Ten proces s takovým tím modernějším, popovějším zvukem. A je to pravda, já jsem si je poslouchal a není to úplně špatný. A ten název, jako Každý ve svém pokoji, dokonale vystihuje jednu z věcí, kterou vlastně zažívá dnešní generace. To znamená, aby byli neustále online, to znám, to vidím doma, ale přitom jsou často každý hodně sám. Takže písnička vlastně staví na tomhletom kontrastu. Jestli to v tom slyšíte nebo uslyšíte, to už záleží jenom a jenom na vás. No a potom se podíváme a spíš si poslechneme Atmo Music. Do tebe bláze, na to jsem jako už hodně zvědavej, nebo protože ty jsou tady dneska naposledy, nemá cenu o nich díl mluvit. Je to prostě skvělá muzika, tak si to užijte. Docela to sedne v dnešní generaci.

0: Radio.
1: Relaxáda. Třetí místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli

0: Hudební pozdrav z Liberce, to jsou Atmo Music, Do tebe blázen, jako mě to zní velmi dobře a je vidět, že vám taky, protože dneska při svém posledním účinkování, bohužel, protože mě se to docela líbí, tak skončili na třetím místě, to znamená na tu bednu se nakonec dostali. Jsou tu pátý týden, no jo, nedá se nic dělat. Na jejich místo příští týden nastoupí jedna ze čtyř novinek, kterou jsme dneska vlastně pustili, protože máme už všechny čtyři za sebou. Teď se ale pomalu, ale jistě dostáváme na druhé místo. Pozor, jdeme pomalu, ale jistě do finále. Ještě předtím možná dobrý připomenout, to je dost důležitá informace, že hlasovat a vlastně můžete ovlivnit celou další relaxádu, můžete na www.radio-relax.cz. V podstatě berte to tak, že to závisí jenom a jenom na vás. Tak, do zřečí, možná jste pochopili, že zkouším natáhnout trošku čas, protože to potřebuju, abych se tam do toho vešel, do té hoďky. A jdeme na druhé místo, tam je James Blunt. To je chlápek, který má moje sympatie, už jenom proto, že sloužil v britské armádě, ale pak se dal na muziku. Tohle je jeho věc, která se jmenuje Test Like Summer.
1: Relaxada. Relax Radio.

0: Než se dal James Blunt jenom a jenom na muziku, tak přátelé, pozor, byl v armádě. To už jsme ale několikrát říkali, to si myslím, že není žádný tajemství. Zajímavostí je to, že on si vlastně tu svoji kytaru vozil na tanku. Možná, aby ho poznali, aby ho náhodou nesastřelili, protože by tím pádem přišel o svoji báječnou hudební kariéru. Co si budeme povídat, ta muzika je pro něj asi bližší. Teď, protože už jsme se dostali do části, kdyby bylo potřeba jednak zrekapitulovat všechno a jednak taky připomenout naše stránky, abyste věděli, kde můžete utvořit příští vydání Relaxárie, protože, jak už to tady opakuju asi po 57. je to jenom a jenom na vás. Takže www.radio-relax.cz, nahoře najedete na Relaxáru, ta se vám rozbalí a pak už tam můžete hlasovat. Budou tam písničky, které jsme dneska hráli, to znamená jak ty 4 novinky, tak i ta základní 10. Víc už to nezdržím, jdeme na tu rekapitulaci.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Jo, tak na tohle jsem se fakt těšil. YouTube a Silencio, oni budou vydávat novou desku, na to se taky těším, to je jasný. Tak jsem docela zvědavý, jak budou bodovat s tímhletím singlem. Na to, že už jsou 50 let jako spolu, vznikli na inzerát, tak jako jim to pořád jede docela slušně. Takže tolik YouTube, je to na vás. Taky Mirai, Afterlife. Kdo ví,

Tak asi tušíte, že novinky jsou celkem čtyři, jestliže Miraj jsou jako druhý, tak ještě dvě máme před sebou. První z nich, protože teď už jedeme jenom v češtině, MIG 21, skladba s vázem s názvem Nestálá. Proč ta záze? Je vidět, že už se pomalinku, ale jistě chýlíme do finále, protože už ten jazyk si dělá, co chce v té puse, to je hrozný. Tak nebudem to zdržovat ani napínat, před námi jsou Midnight a každý ve svým pokoji. To je taková té dnešní generaci, každý zavřený online, ale přitom jsou všichni spolu.

0: to já to vidím u mých dětí, oni vlastně jsou všichni online, vlastně celosvětově by se dalo říct, ale přitom se dějí vlastně fakt každý u toho svýho ve svém pokoji. To mi přijde strašná škoda. Jdeme rekapitulovat dál.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

0: Ten podklad je tam trošičku od někde odjinat. Tohle to je, dalo by se udělat takový docela zdařilý remix. Henderson zpívá Gloria, ty vokály, a jinak si s tím celý pohrál Medun. Takže trojka, která bojuje a vlastně je na 10. místě dneska. Z novinek minule, tak jako docela se zadařilo.
1: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěváš, že šokovala.
0: Tohle to byl můj tajný favorit.
1: Ani zobrazeno.
0: Pokáč a ignor, ale protože už je tady čtvrtý týden, to by byl mega zázrak, jako to by musel dát. To by musel dát úplně všichni, co poslouchají rádio teďka. Za mě ideální muzika, prostě já ho mám rád. Takže 9. místo, na 8. David Guetta. Sedmé místo, Dua Lipa. Na 6. dvojka Robin Schulz a Watermelon Take It Slow. A jestli se nepletu, ne, pletu. Nejsou tu naposledy. Jsou tady třetí týden, takže ještě možná příště je uslyšíme. Největší tahák kola je ale Miley Cyrus, která už je jenom Miley, takže Buzz Specials a jdeme na to. Je to taková prostě Madonna v mladším vydání. Jako ne, že by tak vypadala, jo, ale jestli jste viděli někdy její show koncertní, co tam vyvádí na pódiu, tak jako nejsou od sebe holky daleko. Na 4. Alex Warren.

0: A teď už to budeme brát, že ta první trojka je tady vlastně kompletně naposledy, tak si to užijte, Atmo Music na trojce.
1: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej.
0: Na dvojce James Blunt. No a teď se mrkneme na to, kdo vyhrál. Je to taková jako australsko-britská spolupráce, by se dalo říct, protože Sonny Fodera je z Austrálie, dělal spíš tak jako house music, dostal se vlastně do té house music z klubové scény, kterou vlastně dělal zase v Adelaide, pak se přestěhoval do Velké Británie a tam nějakým způsobem se dal dokupy s Becky Hill. Ta je zajímavá tím, že ačkoliv nevyhrála britský hlas, tak se okolo ní dost točil hudební svět. No prostě dali to dohromady a vznikla tahle ta skladba, která dneska vyhrává relaxádu, jmenuje se Say Something a máme jasno, že jubilejní 1580. relaxádu vyhraje australsko-britský pár. Takže blahopřejeme a jdeme na to.
2: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
3: První místo.

0: tu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. října. Tento den roku 1847 se narodil český cestovatel Emil Holub. Zemřel v roce 1902 ve Vídni. Ročník 1953 je bubeník Bon Jovi, Tyko Torres, bývalý manžel české top modelky Evy Herzigové. Roku 1919 odstartovalo poprvé letadlo na lince Londýn-Amsterdam. V 63. hurikán Flora pohřbil na Haiti a v Dominikánské republice přes 7 000 lidí. Roku 1968 se narodila šestinásobná držitelka ceny Grammy, Američanka Toni Braxton. Ve stejný den i rok přišel na svět kytarista a zpěvák britských Radiohead Thom Yorke. Roku 1969 se narodil Leroy Thornhill z britské skupiny Prodigy.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Relax

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 6 hodin je přesně teď, dnes je středa 7. října.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Podle dnešní předpovědi by mělo být přechodně více oblačnosti, ale odpoledne teplo. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo a ráno, hlavně v Čechách, místy mlhy. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teplota 23 stupňů Celsia, i na horách bude hezky v 1000 metrech, na horách kolem 16 stupňů. A hezky nám k dnešnímu startu středy 7. října bude hrát, doufám, i Radio Relax. Máme tady Klaviňáka, Reigo a Annie. Má tím mají písničku Diamant. A

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka hlásí problém na D8, na který upozorňujeme ve směru do Prahy. Je to kousek před Prahou u letiště Vodochody, zhruba 5,5 kilometru. Před Prahou se stala dopravní nehoda, srazily se dva nákladňáky, počítejte s tím.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Běžíme po cestě, frčíme do práce nebo z práce, pokud máte ponoční Run My Way. December 10, skupina na rádiu Relax právě teď 6 hodin 11 minut. Slíbil jsem kladeňáka našeho kamaráda Rejga, je tady a hned potom půjdeme na silnice na D6.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dálniční hlídka hlásí tentokrát problém z D6, kde se stala před chvilkou dopravní nehoda na 36. kilometru ve směru na Karlovy Vary. To je mezi Novým Strašecím a Řevničovem, zhruba tak uprostřed 36. kilometr. Dejte pozor, jeďte opatrně, zvolněte, havarovalo osobní auto.
0: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Švédská lekce angličtiny, malá lekce angličtiny, skupina Roxette. How do you do? Na tohletu otázku how do you do se odpovídá how do you do. Pozor na to. Ale pojďme radši zpátky do Čech a na Moravu na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: A když už na Moravu, tak pozor, silnice 1/35, to je v katastru obce Svitavy, došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut, která se tam vyšetřuje právě teď. Je to u velké křižovatky, která je u Svitav. Dopravní nehoda se stala na dálnici D6 Karlovarka, 36. kilometr ve směru

5,5 kilometru ve směru do Prahy. A ještě máme upozornění u německých hranic Ústí nad Labem D8 80,5 kilometr, zhruba 81. ve směru na Drážďany, je po nehodě silnice dočasně uzavřená, protože ta nehoda se stala dneska ráno před ještě 5 hodinou, se srazila dvě osobní auta, nehoda se zraněním, na místo vyrazila i záchranka. To je výjezd směrem na Drážďany, 81. kilometr D8.

0: No.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: Teď je přesně 6 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Sluneční hodiny zatím ještě nefungují, ale jinak tady máme samozřejmě spousty jiných časů a předpověď počasí na dnešní den teď, když se podíváte na oblohu a ulovíte nějakou hezkou fotečku, tak když něco budete mít, určitě se můžete podělit na Facebooku Radia Relax, protože to vypadá na krásné ranní svítání. Ale jinak by středa měla být oblačná až polojasná, místy přechodně zataženo a ráno hlavně v České republice místy s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat, odpolední maxima podobná jako předchozí dny 23 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech 16 stupňů. Tak tedy vyrážíme na cesty, do práce z práce, za chvilku do školy asi, možná na nějakou nultou hodinu, 6 hodin 30 minut a za chvilku tenhle ten song, původně z 80. let.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Karlovarce pozor, na D6 je nehoda, tří aut, je to 35. a 5. kilometr ve směru na Prahu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Viděl jsi to?
5: A co, jako?
4: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
5: No má bejt.
4: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
5: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
4: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
5: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
6: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak teď už je toho trochu víc na silnici. Pozorně poslouchejte, dejte pozor, pokud jedete po Karlovarce, míříte na Prahu mezi Řevničovem, Novým Strašecím se stala dopravní nehoda, 3 osobních aut, 35. a 5. kilometr. V Praze je hned několik dopravních nehod nebo nějakých karambolů. Dopravní nehoda se stala v ulici Plzeňská, je to na velké světelné křižovatce pod Motolem, kde se srazila 2 osobní auta. Další dopravní nehoda je na Hájích. Na Hájích, a to na jižním městě, hned vedle ulice Opatovská, srazil autobus chodce, takže opatrně, a příjezd do Prahy D1, tady upozorňujeme na újezd u Průhonic, pokud míjíte újezd u Průhonic, tak ať vám to neuklouzne, protože by tam mělo docházet k uvolnění silnice, odtažení po dopravní nehodě auta a něco vyteklo na silnici. Zřejmě je to jen chladící kapalina podle informací, ale pozor, na příjezdu do Prahy D1 u újezdu u Průhonic.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Kvůli dopravní nehodě počítejte se zdržením, jeďte opatrně mezi Řevničovým, Novým Strašecím na Karlovarce na D6. Teď máme čerstvě nahlášenou dopravní nehodu z Prahy, z Bráníka. Je to jižní spojka směrem k Barandovskému mostu. Kousek před Barandovským mostem se srazila dvě osobní auta a jsou v levém jízdním pruhu, takže počítejte s kolonou, která se tam vytvoří, a taky se stala dopravní nehoda na světelné křižovatce pod Motolem ulice Plzeňská.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
4: Relax Radio.

0: Na vteřinu přesně nám to vychází 7 hodin 7. října.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Pokud jste pospíchali na sedmičku, tak jste to určitě stihli. Pokud ještě teprve vyrážíte třeba do školy, tak na odpoledne si moc oblečení neberte, protože dnes odpoledne by mělo být krásných 23 stupňů Celsia. Ale jinak meteorologové předpovídají od rána oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, ráno hlavně v České republice místy mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat a právě teplota přibývat na těch krásných 23 stupňů Celsia. Zítra by se mělo ochladit. Takže užívejme dnešního dne a této minuty a této hodiny se skupinou Činasky a s Relaxem.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nově kromě Karlovarky mezi Řevničovem, Novým Strašecím, 35. a 5. kilometr ve směru na Prahu, dopravní nehoda, tak nově máme nahlášený dopravní problém na silnici mezi Rakovníkem a Rudou, mezi Rakovníkem, Novým Strašecím. U Lužné by měly být hasiči v tuto chvíli a mělo by tam docházet k nějakému odtahu nebo po dopravní nehodě. Pokud máte nějaké informace, víte víc, pošlete na linku řidičů Rádia Relax 606 736 736. Počítejte se zdržením kousek od Rakovníka směrem na Nové Strašecí.
0: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Díky za informace, které posíláte ze silnic mezi Řevničovem Novým Strašecím, už by měly být nehody odstraněny. Teď máme nahlášenou na D7 nehodu nákladního auta. Je to 12. kilometr ve směru Chomutov, ve směru Naslaný. Nákladní auto je v příkopu a na místo jede policie.
0: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 7 hodin 28 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Za chvilku se zase podíváme na silnice z naší berounské frekvence, ale teď je počasí pro celou Českou republiku. Dnes bude oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo. Ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami, odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ale ubývat a nejvyšší odpolední teplota 23 stupňů Celsia. No a Sofia bude už za chvilku.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Cestou do školy opatrně a tady máme upozornění na hromadu dopravních nehod. Středeční ráno, to je jedna nehoda za druhou. D7, 12. kilometr, směr Slaný, Chomutov, nákladní auto havarovalo do příkopu. Na místě by měla být policie. Vážná dopravní nehoda se stala na Praze Východ v Hovorčovicích. V ulici Hlavní osobní auto srazilo chodce, na místo vyrazila záchranka. Se zdržením počítejte na pražském okruhu u Jesenice. A dopravní nehoda se stala taky nedaleko Hořovic, hned kousek od Hořovic v katastru obce Podluhy je dopravní nehoda se zraněním.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte vonavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.

0: 7 hodin 45 minut, dnes je 7. října, takže já tady mám gratulaci speciálně pro Justýnu. Justýna je jméno původu latinského, řeckého a znamená spravedlivá. Spravedlivě to dnes oslavte.
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. října. Tento den roku 1847 se narodil český cestovatel Emil Holub. Zemřel v roce 1902 ve Vídni. Ročník 1953 je bubeník Bon Jovi, Tico Torres, bývalý manžel české top modelky Evy Herzigové. Roku 1919 odstartovalo poprvé letadlo na lince Londýn-Amsterdam. V 63. hurikán Flora pohřbil na Haiti a v Dominikánské republice přes 7 000 lidí. Roku 1968 se narodila šestinásobná držitelka ceny Grammy, Američanka Toni Braxton. Ve stejný den i rok přišel na svět kytarista a zpěvák britských Radiohead Tom York. Roku 1969 se narodil Leroy Thornhill z britské skupiny Pro.

Světový den fotografie se slaví každoročně 19. srpna, ale dnes je 7. října a dnes jsme měli speciálně nádherně vybarvené svítání, takže na Facebooku Rádia

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z Prahy máme nahlášeny 3 dopravní nehody. Pozor, dejte mezi Stodůlkami a Jinočany, kde se stala dopravní nehoda osobního auta v ulici Poncarova. Srážku dodávky z tramvají máme nahlášenou ze Strašnic, z ulice Průběžná, a ještě dejte taky pozor u Jesenice, pokud si jíždíte z Pražského okruhu na Jesenici, nadjezd nad Pražským okruhem, tady je dopravní nehoda 2 osobních aut.

0: 8:01.
1: Kladenští strážníci řešili konflikty cestujících v autobusech městské hromadné dopravy a místo našeho bydliště zásadně ovlivňuje naše zdraví. Pěkné středeční ráno.
2: Relax Radio.
1: Strážníci městské policie Kladno během 2 dnů dvakrát zasahovali v autobusech MHD. V prvním případě cestující při pádu poškodil skleněnou přepážku u dveří. O 2 dny později se jiný muž bez jízdenky pohádal s řidičem autobusu a udeřil do stojanu s obrazovkou. V obou případech řidiči přivolali pomoc pomocí panik tlačítka. Město Louny zahájilo podzimní etapu arboristických prací zaměřených na údržbu a ošetření stromů a ostatní zeleně. Práce probíhají v těchto týdnech například v areálech základních a mateřských škol, v oblasti náměstí Benedikta Rejta a na dalších místech. Během prací může být v některých částech města dočasně omezen pohyb a krátkodobě se může objevit zvýšený hluk. Kralupská základní škola Jodlová může přijmout od 24 žáků více. Tady je mluvčí města Aleš Levý.
3: Potřebné navýšení kapacity přinesla rekonstrukce vnitřních prostor. Ty navíc nevypadají jako běžné učebny, vycházejí totiž vstříc specifickým potřebám zdejších žáků a pedagogů. Místní škola má navíc v regionu velmi dobrou pověst.
1: Místo bydliště má zásadní vliv na zdraví obyvatel. Rozdíly mezi kraji jsou značné například v pracovních neschopnostech, roli hraje velikost města i příroda. Lidé ohrožení sociálním vyloučením žijí průměrně o 10 let méně. Muži se loni podle dat Českého statistického úřadu dožívali průměrně 77. roku, ženy 83. roku.
2: Sport.
1: Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo uvedl, že minulý týden opustil portugalský národní tým kvůli tomu, že trenér dvakrát porušil svůj slib. Ve včerejším prohlášení jeden z nejlepších hráčů historie řekl, že za svůj odjezd od mužstva počítá s trestem, ale v národním týmu je připraven pokračovat.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Dnes bude v první polovině dne více oblačnosti, ale odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Nejvyšší teploty dne budou 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Tak si to, Barčo, pojďme vyjasnit. Nemyslím to počasí, ale na Facebooku Rádia Relax máme dotaz. Kdybyste byli v pohádce, jaká byste byli postava?
1: Já bych byla... No, buď princezna, to je jasný, já už jsem princezna taková, víš.
0: A nebo... Proč ne královna třeba, to je víc, ne, než princezna,
1: no to královna. Jsem ještě mladá na královnu.
0: Ha?
1: A nebo bych byla manželka Lucifera, to by mi šlo taky dobře.
0: No, to by šlo víc?
1: To by mi šlo líp, víš, jo?
0: To nebudeš, ale princezna. Budeme tancovat s Luciferem, Adam Ďurica, hezké ráno.
2: Dan Adam, Bára Průšová, Relax Radio.

Vím, že posloucháte toto rádio a snad právě proto vás zdravím. Jirka Macháček ze skupiny MIG 21.

0: Rychlé dopravní upozornění posíláme do Prahy k nákupnímu centru Chodov od nákupního centra směrem na D1 a ve směru na Brno je dopravní nehoda, požár vozidla, takže kvůli požáru je to tam teď omezený, pozor u Chodova.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Teď jsme se bavili ve zprávách s Barčou. Přemýšleli jste někdy, že byste si zahráli v pohádce a co byste hráli, jakou postavu, jestli byste byli drak, nebo byste byli mrak? Napište na Facebook Relax Radio a zatancujte si s námi.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
4: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
5: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Trouble, to jsou problémy, no a problémy vás mohou potkat na některých místech v Praze. Pokud projíždíte Dobřížskou ulicí, to je směrem k Barandovskému mostu a je tam Zlíchovský tunel, tak na kraji toho Zlíchovského tunela se srazila dvě osobní auta. Dopravní nehoda se stala i na Novém Městě v ulici Kateřinská, srážka dvou osobních aut, a ještě připomínám ze Strašnic ulice Průběžná, tady ještě o zhruba hodinu se bude šetřit dopravní nehoda, dodávky a tramvaje.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
3: 92,3 a 103,4 FM.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mandle Natural 500 gramů v Bila klubu za 89,90 nebo Božkov půl litru za 98,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Kuba Mandraže na Relaxu 8 hodin 41 minut právě teď připravuje nové zprávy Barča, které uslyšíte v 9 hodin. Františkovy lázně, to jsou údajně nejkrásnější lázně v České republice, které byly vlastně využívány, zdejší prameny byly známé už ve středověku, tehdy se ta voda donášela do Chebu, prodávala se jako stolní voda. Město i lázně vznikly teprve roku 1793. Tak až tam pojedete, tak tam pozdravujte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Ve zprávách v 9 hodin určitě zavítáme do Loun, podíváme se, co je nového na Rakovnicku a taky v Žatci.
1: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda teď uzavřela kruhový objezd ve Slaném u autobusového nádraží, je to u kostela svatého Godarda. Dejte pozor, pokud se to dá obět, tak to oběťte, protože tady na té křižovatce se srazil kombajn a osobní auto, takže úplně uzavřeli ten kruháč, který je ve Slaném u

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 9 hodin bude za minutu a půl.
1: V Žatci se demoluje stará kotelna a místo ní vznikne nová budova pro taneční a dramatický obor. A první dáma kritizuje zákon, který nedovoluje volit ze zahraničí. Pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Komplikovaný přístup k soukromým pozemkům u cyklostezky mezi Rakovníkem a Olešnou trápí jejich vlastníky. Majitelé upozorňují, že současné dopravní značení omezuje příjezd motorovými vozidly k některým nemovitostem. Podle nich navíc část cesty vede přes soukromé pozemky bez odpovídajících věcných břemen. Chtějí proto řešení, které zachová bezpečnou cyklostezku, ale zároveň umožní legální přístup k jejich pozemkům. V Žatci začala demolice bývalé kotelny ve Studentské ulici. Na jejím místě vznikne do konce roku

0: pro dramatický a taneční obor umělecké školy. Stavba za 95 milionů korun nabídne také 22 nových parkovacích míst. Nový objekt se stávající školou propojí atrium s fontánou v podobě chmelového sloupu. Město na stavbu dostalo dotaci 47 milionů korun. V Lounech začala oprava hradeb v ulici Pod Šancemi. Rádio Relax to potvrdila mluvčí města Pavla Kutlu.
1: Opravy probíhají moderními technologiemi, které navazují na postupy našich předků. Stezka v ulici Pod Šancemi se kvůli pracem zavírat zřejmě nebude. Město ale žádá všechny o respektování zákazu vstupu na staveniště. Děkujeme.
0: První dáma Eva Pavlová zkritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku, ačkoliv termín komunálních voleb tentokrát pevně stanovil zákonem. Prezident Petr Pavel čelí kritice koaličních i opozičních politiků za to, že se nadcházejících obecních voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Hrad to označil za chybu v plánování. Sport. Rytíře Kladno čeká v neděli zápas v Karlových Varech. Utkání 10. kola extraligy začne v 17 hodin. Kladno tak čeká další venkovní souboj v nabitém programu.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Časí.
0: Dnes máme z počátku dne polojasno až oblačno, místy se mohou objevit mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia. Foukat bude slabý jižní vítr.
4: Tak to si předpověděla krásné počasí. Co jsi naposledy kdy zasadila nějakou zeleninu, ovoce?
5: No tak mám skleník, mám zahradu, takže kytičky, ovoce, zeleninu.
4: Já dneska právě přemýšlím, že budu sadit jahody, že musím rozsadit, já mám jeden záhon, ten je plný jahod a že ho rozsadím do dalších dvou záhon. No ne, jestli nemáš nějakou finto, že by si mi poradila, jak ty jahody zasadit, aby zítra už rodili.
5: No tak zajdi ke 12 měsíčkům.
4: Jo. Už tě promyslím tady. Miley Cyrus na Radio Relax a za chvilku taky Terka.
3: Relax Radio. Dan Adam, Bára Průšová, Relax Radio.

0: To byla skupina Opět a Radeček a Klára Vytisková s písničkou Zůstaň. A vy zůstaňte s námi na Rádiu Relax, protože dnes máme středu 7. října a startuje dopolední Café Time s Terkou. Dnes si spolu budeme bavídat o spoustu zajímavostech, třeba o létání, takže jestli máte rádi létání, tak určitě poslouchejte. No a taky dneska přejeme Justýna všechno nejlepší k svátku. No a oslavme dnes Světový den bavlny. Je to den, který je klíčový a má význam pro globální ekonomiku, mezinárodní obchod a snižování chudoby. To byste ani netušili, že právě Světový den bavlny může mít takové poslání. Tak si dneska něco bavlněného vemte na sebe, ať ten den pořádně oslavíme a vkročíme do něj pravou nohou.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Posloucháte Radio Relax a my se jdeme podívat do světa filmů, protože proběhla jedna transakce, opravdu hodně velká transakce, a to konkrétně od Paramount, což je taková hora velká, kterou můžete vidět na začátku filmu, určitě si vzpomenete na úvodní znělku jejich. No a tato firma, tak to je americký mediální konglomerát Paramount, který dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů, což je v přepočtu kolem 2,4 bilionů korun. Nově vzniklá skupina nese název Skydance, což možná budeme moc vidět právě už u úvodních titulků filmu, a pod její střechu spadají značky jako Warner Bros., Paramount Pictures, HBO, DC, CNN, CBS nebo Discovery. No, tak uvidíme, jestli to bude mít i vliv na jejich tvorbu, těchto firem, anebo se nic nezmění a prostě tady jenom proběhla neuvěřitelně velká transakce.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax.

0: Express. Dálniční hlídka
1: Rádia Relax. Kolega Dan už vám tuto dopravní nehodu hlásil, ale Jitka nám potvrzuje, že pořád a stále ve Slaném na Kruháku u Brodu je nehoda, štosuje se to a policie kyvadlově řídí dopravu. Tak při nejlepším jeďte někudy jinudy, protože tam asi to ještě chvilku potrvá. Jinak, kdybyste měli jakékoliv další informace o dopravě, tak nám je dávejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Šťastnou cestu!
2: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

zůstáváme ještě ve světě filmů. I když to tak možná nevypadá, pode mnou teď hraje vánoční písnička a do Vánoc nám zbývá už jenom 77 dní. No to znamená, že se nám blíží i vánoční pohádky. No a konkrétně 12. listopadu roku 2026 vyjde pohádka Ebenezer Vánoční koleda. Jedná se o takovou poměrně neúplně pohádku, je to spíš tragický příběh od Charlesa Dickinse, ale zahraje si v něm Johnny Depp, no a už teď je k dispozici a k vidění trailer na právě tento příběh. Tak doporučuji si ho prohlídnout, no a budete se koukat? Těšíte se na Vánoce? To všechno mi můžete napsat 606-736-736. Každopádně za mě je do Vánoc přece jenom ještě trochu brzo.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

opatrně a kdybyste měli jakékoliv další informace o dopravě, tak nám je dejte vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Zároveň ještě pořád a stále probíhá dopravní nehoda ve Slaném u kruhového objezdu. Kombajn a osobní automobil tam blokují dopravu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty máme 10 hodin a na Rádiu Relax vám přinášíme zprávy.
1: V Berouně končí ubytovna, místo ní vzniknou městské byty pro rodiny a odpoledne nás čeká hezké podzimní počasí. Hezké dopoledne přeje Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: Berounská ubytovna letos skončí a město ji přemění na startovní byty. Od dubna příštího roku by tam mělo vzniknout 24 městských bytů. Určené

0: budou především mladým rodinám a lidem v potřebných profesích. Nájemníci budou byty získávat na dobu určitou a zároveň budou muset prokázat snahu zajistit si vlastní bydlení. Praha tento týden hostí mezinárodní konferenci Interpolu zaměřenou na drogovou kriminalitu. Dorazilo zhruba 250 delegátů ze 106 zemí a také zástupci Europolu. Jednání se věnují především spolupráci policie a boj proti organizovanému obchodu s drogami. V Lounech připravují zeleň na zimu, více nám sdělí mluvčí města Pavla Kutlu.
1: Město Louny zahájilo podzimní etapu arboristických prací zaměřených na údržbu a ošetření stromů a ostatní zeleně. Práce probíhají v těchto týdnech například v areálech základních a mateřských škol v oblasti náměstí Benedikta Rejta a na dalších místech. Během prací může být v některých částech města dočasně omezen pohyb a krátkodobě se může objevit zvýšený hluk. Prosíme návštěvníky o pochopení.
0: Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud dnes zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Senátoři poukazovali na to, že povolené limity hlukové zátěže se postupně zvyšují, zatímco míra ochrany před negativními účinky klesá. Sport. Bývalí fotbalisté Petr Čech a Karel Poborský se shodli, že Anglie byla ve čtvrtém utkání elitní divize Ligy národů soupeřem na cíli národního týmu. Mužstvo trenéra Santiho Dini zlomil úvodní vlastní gól Vladimíra Coufala.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Časy.
0: Ráno se ve středních Čechách místy držely mlhy. Obloha bude převážně oblačná, ale během odpoledne se začne vyjasňovat. Dešťové srážky dnes nehrozí a teploty vystoupají až k 21 stupňům Celsia.
4: Tak zatím nám sluníčko nepřeje, ale my si den umíme i zpříjemnit, protože Baru, ty si chtěla něco vzkázat.
5: Já bych chtěla pozdravit všechny maminky na mateřský dovolený.
4: A počkej, tobě se to týká už nějak.
5: Ne, mě ne. Ale týká se to konkrétně jedné maminky, která to zvládá úplně jako bravurně na to, že je 10 měsíců teprve maminkou, tak to zvládá, jak kdyby už měla 10 těch dětí.
4: Takže to zní jako nějaký pozdrav, aby všichni se drželi i tak.
5: No i všechny maminky na mateřský dovolený, hlavně to nevzdávejte. No, jako čokoláda je život, holky. Čokoláda, hlavně čokoláda.
4: No hlavně to nevzdávejte. A věřím tomu, že maminky na dovolený, na mateřský dovolený, to jsou přesně ty, který milujou Marka Ztraceného.
5: No, stoprocentně.
4: Určitě. Tak si užijte Marka Ztraceného, Radio Relax a naše dopolední vysílání.
3: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax.

0: Jdeme se podívat do světa dopravy a tentokrát to bude doprava letecká, protože máme tady pár faktů pro vás, které byste možná nečekali, že jsou vůbec pravda. Pokud i vy víte o nějakých, tak nám napište na 606-736-736 nějaké zajímavosti o létání, ale já když začnu s tímto tématem, tak třeba se můžeme podívat na jídlo. Pokud jste někdy měli v letadle jídlo, tak vám až tak moc nechutnalo. A jde o to, že v letadle je suchý vzduch, nižší tlak v kabině a kravál z motoru snižuje vnímání slanosti až o 30% a sladkosti přibližně o 20%. Netušila bych, že takováhle věc na to může mít vliv, ale opravdu je to tak. Možná si tam připadáte, jako kdybyste byli na vrcholku horským, kdy kabina je natlakovaná, jako kdybyste seděli v 1800 až 2400 metrů. Proto se člověk cítí unavenější a při dlouhém sezení máme častokrát oteklé nohy. No a proč se zhasíná? Světla se při vzletu a přistání vypínají, aby si vaše oči zvykly na tmu pro případ, kdyby se stal nějaký fatální problém. No, to možná byste nechtěli vědět, ale je to tak. Pro jistotu se to tak dělá. Máme tady pro vás ještě další fakty. Tak kdybyste i vy věděli o nějakých zajímavostech o létání, tak mi napište 606-736-736 a možná si tím vysvětlíme, proč se nám nějaké věci ve vzduchu dějí.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Jste připraveni?

0: Tisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
2: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
3: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: S mým hlasem mi pomohla AI. Paníčci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.

bavíme o létání. Bavíme se o létání v letadle a o faktech, které nás během právě létání provázejí. Bavili jsme se o tom, že třeba jídlo chutná vlastně hodně mdle a je to způsobeno tím, jak vysoko dokonce letíte. Potom taky, že v kabině bývá častokrát chladno a nebo že se zhasíná během vzletu a příletu. No a taky tady máme informaci o tom, že v okýnku je taková malá díra a ta pomáhá odvádět vlhkost, omezovat zamlžování a vyrovnává tlak. Tak kdybyste ji náhodou objevili v okýnku, tak se nebojte, nemáte ho praskle. Pak taky by vás možná mohlo zajímat, kam se tankuje. Tak palivo se často tankuje do křídel, váha paliva v křídlech vyrovnává vztlak, takže se potom nejspíš nic neurve. No a jestli vám bývá špatně, tak si sedněte doprostřed, protože sedadla nad křídly jsou nejklidnější, protože jsou blízko těžiště, kolem kterého se letadlo naklání. No a taková informace pro ty, kteří se hodně bojí v letadle, že nedoletí, tak doletíte a dokonce doletíte i jen s jedním motorem. A když nejede ani jeden motor, tak prostě budete plachtit. Airbus A330 to jednou doklouzal skoro 120 kilometrů. Takže se nebojte, pokud máte šikovné piloty, tak dorazíte téměř za jakýchkoliv okolností.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Fight s písničkou Sweatpants na rádiu Relax. Máme 10 hodin a 36 minut. No a my si za malou chvilku řekneme něco o nové aplikaci, kterou vydala firma Together. A to je aplikace, která se vám bude velmi, ale velmi hodit, protože mně se hodí už teď. Přemýšlím nad spoustou věcí, co bych potřebovala zařídit, a tahle aplikace vám s tím pomůže. Tak o co přesně se jedná, to se dozvíte za malou chvilku. Teď už John Newman a Nina Nesbitt s písničkou Without You na rádiu Relax.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

Firma Together před 2 dny spustila novou aplikaci. Aplikace, pokud hledáte fotografa, účetní, hodinového manžela nebo nějakou službu, tak vám dostatečně pomůže, protože stačí nadiktovat, vyfotit nebo napsat, co potřebujete a odborníci se vám ozvou sami. Místo dlouhého hledání a obvolávání jenom porovnáte nabídky a vyberete si pro vás tu nejlepší. Každý nový uživatel navíc soutěží o BMW 750 Li anebo nový iPhone a další ceny. V aplikaci najdete také nabídky práce a brigád ze všech možných oborů. A tato aplikace je ke stáhnutí už teď na App Store a Google Play. Tak koukněte na to, za mě úplně ideální věc, protože přesně hledání těch správných služeb, dodavatelů a tak dále, tak to všechno budete mít na jednom místě a dokonce se vám oni nabídnou. Takže se jich doufejme, nebudeme muset doprošovat, přijedou, udělají a bude.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a máme přesně 11 hodin.
1: Dopravní nehoda ráno zkomplikovala ve Slaném dopravu. Řidiči museli počítat se zdržením a soud dnes ráno uložil trest dvou mužům za vydírání kardiochirurgů. Hezký středeční den.
2: Relax Radio.
1: Na kruhovém objezdu u Brodu ve Slaném se dnes ráno střetlo osobní

0: auto s kombajnem. Kruhový objezd byl díky nehodě zcela uzavřený a na místě se rychle tvořily kolony. U nehody zasahovala policie. Okolnosti střetu nyní vyšetřuje. Nehoda se obešla bez bližších informací o případných zraněních. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil, který nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200 a stoupne i kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Prapor zajišťuje při přesunech vojáků a techniky krátkodobé ubytování, stravování, technickou i zdravotnickou podporu, doplnění pohonných hmot i další servisní úkoly. V Česku je jediný svého druhu. V Lounech začala oprava hradeb v ulici Pod Šancemi. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí města Pavla Kutlu.
1: Opravy probíhají moderními technologiemi, které navazují na postupy našich předků. Stezka v ulici Pod Šancemi se kvůli pracem zavírat zřejmě nebude. Město ale žádá všechny o respektování zákazu vstupu na staveniště. Děkujeme.
0: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky uložil dnes soud bývalému náměstkovi Pražského institutu klinické a experimentální medicíny Jiřímu Malému peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška má zaplatit 80 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, muži vinu od začátku odmítají. Sport. Basketbalisté Slavie zahájí novou éru v evropských pohárech po sloučení pražské Slavie s mistrovským Nymburkem dnes domácím zápasem v Lize mistrů proti Albě Berlín. Nymburk se představil v 9 z dosavadních 10 ročníků soutěže a 4x postoupil mezi nejlepších 8 týmů.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Česká republika nemá pro dnešní den od Českého hydrometeorologického ústavu žádnou výstrahu. Znamená to, že počasí pro naši republiku bude dnes klidné, bez dešťových srážek. Přechodně bude více oblačnosti, ale odpoledne bude teplo. Pro celou republiku jsou hlášeny nejvyšší denní teploty 23 stupňů Celsia.
4: Tak vzhledem k tomu, že včera svítilo sluníčko, tak mi připadalo, že k těm 23 stupňům se můžeme přiblížit. Dneska ten pocit z toho ještě nemám, ale snad to přijde.
0: Terko, ale ty ten pesimismus dneska jako máš, ne, jo? Ty jsi ne. Se prostě dneska rozhodla, že sem budeš vnášet jenom ten pesimismus.
4: Ne, to vůbec není pravda. Pojďme sem vnést nějakou pěknou hudbu.
0: Dobře.
4: Dáme si Willa Smitha s písničkou Men in Black. No, docela bych si pustila dneska Men in Black.
0: Já taky, hned mi to připomnělo.
4: Tak už máme asi program na odpoledne, tak doufám, že vy ho ale budete mít s námi tady na Rádiu Relax.
3: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: I v dnešním dopoledním Café Timeu budeme soutěžit o dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Je to jedinečná show, která proběhne 23. října od 19 hodin v kladenském kině Sokol. No a jak se můžete zapojit do soutěže o dvě vstupenky? Stačí správně odpovědět na moji soutěžní otázku na číslo 606 736 736. No ale co můžete vidět? Bude to muzikálový koktejl a ten vás zavede třeba do 60. let, na řeckou pláž, do světa cirkusu i do svůdného kabaretu. Čeká vás pestrá směs známých melodií a skvělých výkonů a hlavně nezapomenutelný zážitek. No a moje dnešní otázka zní, kdo stvárnil hlavní postavu v muzikálu Hříšný tanec? Napište mi při nejlepším mužského herce, je to herec, který stvárnil Johnnyho Castla. Tak napište mi na číslo 606 736 736 a právě vy dnes můžete získat dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Tak se zapojte, pište a poslouchejte dál Radio Relax.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
2: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

Posloucháte Radio Relax a právě teď v čase 11 hodin a 26 minut nám dohráli MIG 21 a písnička Chci ti říct. Pokud chcete někomu říct, že ho máte rádi, tak mu to určitě řekněte, protože význam a vyznání lásky je to nejhezčí, co za život můžete podle mě zažít. Každopádně taky někoho můžete i potěšit a můžete ho potěšit tím, že mu dáte vstupenku na muzikálový koktejl. Dnes hrajeme opět o dvě vstupenky tady v dopoledním kafé Tajmu, tak odpovídejte na číslo 606-736-736 na dnešní soutěžní otázku, která zní, kdo stvárnil hlavní mužskou roli v muzikálu Hříšný tanec. Chci znát jméno toho herce a pokud správně odpovíte, tak právě vy můžete získat dvě vstupenky. Tak soutěžte s námi. Teď už Maroon 5 a písnička She Will Be Loved.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dáváte nám informace o tom, jak to vypadá aktuálně na silnicích a napsal nám Pavel. Ahoj, pozor na policejní kontrolu na parkovišti pod Robinkou na Cikánce ve Švermově. Probíhá tam praxe pro nováčky v uniformě. Celkem to tam berou. Šťastnou cestu. Pavle, děkujeme za informaci, dejte si tedy pozor, neprojíždějte určitě rychle. No a kdybyste věděli, jak to aktuálně vypadá ve Slaném na kruhovém objezdě, kde se srazilo osobní auto a kombajn, tak nám dejte vědět, protože uzavírka této silnice by tam měla být až do 2 hodin odpoledne, tak ať víme, jestli tam tudy můžeme. Napište nám na 606-736-736, no a samozřejmě vám přejeme šťastnou cestu, ať dojedete kam potřebujete.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: I v dnešním dopoledním Café Timeu jste měli možnost vyhrát dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Je to akce, je to unikátní show z prvky divadla a nového cirkusu a taky vás tam čeká spousta zajímavých a určitě výrazných rolí v různých podání různých herců. No a tato akce se bude konat v pátek 23. října od 19 hodin v kině Sokol Kladno. No a my jsme dnes soutěžili a podařilo se nám soutěžit. Máme totiž ve vysílání už Ivu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já zopakuju tu dnešní otázku, která zní, kdo stvárnil hlavní roli, mužskou hlavní roli v muzikálu Hříšný tanec?
1: Nezapomenutelný Patrick Swayze.
0: Patrick Swayze, přesně tak. Máš to ráda v originále, ten film, ráda se na něj díváš?
1: Ráda se na něj dívám a když vlastně byla premiéra, tak jsme na ní šli asi 6x.
0: Wow. Tak to zní opravdu dobře. No právě i hudba z Hříšného tance by se měla v tomto muzikálovém koktejlu objevit. Mě by zajímalo, koho sebou vezmeš?
1: No já zkusím přemluvit manžela a když manžel ten bude chtít, tak vezmu kámošku.
0: Jasně, určitě je, kdo by s tebou zašel, protože akce to bude určitě krásná. Tak já ti moc gratuluju, jsem ráda, že jsi zapojila do dnešní soutěže a samozřejmě přeju hodně, ale hodně příjemnou zábavu.
1: Já vám moc a moc děkuju.
0: Není zač. Děkujeme. No a pokud i vy budete chtít soutěžit, tak zítra a pozítří ještě máte možnost získat dvě vstupenky na muzikálový koktejl. Tak poslouchejte Radio Relax a zůstaňte s námi.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: 12 hodin, to je přesný čas na Kladně a na Rádiu Relax.
1: Kladenská nemocnice se chystá na Den zdraví, který bude zaměřený na prevenci a první pomoc. A ministr vnitra odmítl kritiku první dámy ke komunálním volbám. Pěkné poledne.
2: Relax Radio.
1: Kladenská nemocnice připravila na zítra Den zdraví zaměřený na prevenci a první pomoc. Návštěvníci si budou moci nechat změřit vybrané zdravotní hodnoty a poradit se o zdravém životním stylu. Studenti záchranářství předvedou, jak zastavit masivní krvácení nebo použít automatizovaný defibrilátor. Součástí budou také informace o prevenci demence a možnostech odvykání kouření. Oprava silnice mezi Unhoští a dálnicí D6 přinese v následujících dnech dopravní komplikace. První etapa potrvá do 11. října, výraznější omezení přijde od 12. října. Ve stejný čas se také uzavře nájezd na dálnici D6 směrem na Prahu. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu přes Unhošť a Jeneč. Krajská hygienická stanice provádí nadále kontroly školních jídelen. Jaké jsou výsledky, nám sdělí mluvčí Dana Šalamunová.
3: V průběhu třetího čtvrtletí jsme realizovali celkem 130 kontrol školního stravování. Nedostatky jsme zjistili v 31 případech a uložili za ně 14 pokut, celkové výši 39 900 korun. Za menší pochybení pak následovala 3 napomenutí a 12 domluv. Mezi nejčastěji zjišťované závady patřilo například prošlé datum spotřeby potravin.

0: nebo špinavá podlaha. Při vybraných kontrolách jsme také v rámci edukace prováděli orientační měření soli v polévkách. Těch proběhlo celkem 37, přičemž v 31 případech byly výsledky shledány jako nevyhovující. A tak měření soli a edukaci personálu školních jídelen rozhodně nepolevíme.
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl kritiku první dámy Evy Pavlové ke komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit jen proto, že si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. Jestli chce hrát otevřít debatu o internetových volbách, má to podle Metnara říct otevřeně. Sport. Lionel Messi se při rozlučce s argentinskou reprezentací podílel na všech třech gólech při výhře 3-0 nad Beninem. Hvězdný fotbalista v připraveném utkání v Buenos Aires na první dvě branky letošních vícemistrů světa přihrál a skóre zápasu pečetil v 71. minutě z penalty.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Počasí
1: se postupně od jihozápadu projasňuje. Teploty se budou držet na 18 až 21 stupních Celsia. Večer bude jasno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat. V noci čekáme nejnižší teploty 10 až 7 stupňů Celsia. Dešťové srážky se neočekávají.
4: My jsme se dneska v dopoledním kafetajmu bavili o létání. Máš z něj strach?
5: Ne, vůbec ne.
4: No tak to je dobře, já taky ne. Tak vy byste
5: kam letíme?
4: Kam letíme rovnou? No, tak nechám si to projít hlavou a dám ti vědět.
5: Dobře, budu čekat. So kiss me the way
4: that you... Tak vy se taky nebojte letání, přece jenom vidíte to, jsme tady dvě dámy ve studiu a ani jedna z nás se nebojí, není proč, protože statisticky dopravních nehod je daleko více, než ano. Třeba nehod v rámci letání. Každopádně už za malou chvilku na Radio Relax Dermot Kennedy a písnička Kiss Me, tak zůstaňte s námi a přejeme krásnou středu.
3: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

0: Městský stadion Sletiště v Kladně bude v sobotu 10. října hostit již čtvrtý ročník dobročinného běhu pro hospic. Společně až do konce. 5-kilometrová trasa vedoucí ze stadionu do přilehlého lesa je určena jak pro rekreační i trénované běžce, tak i pro chodce, rodiny z kočárky nebo návštěvníky se psy na vodítku. Registrace bude od 9 do 11 hodin a start bude v 11.30. Připraven je i doprovodný program pro celou rodinu. No a taky vás pozveme na hokej. V pátek 9. října od 18 hodin budou hrát Rytíři Kladno proti Mladé Boleslavi. Samozřejmě na zimním stadionu v Kladně. Tak můžete vyrazit v pátek fandit a v sobotu běhat.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu.cz.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. října. Tento den roku 1847 se narodil český cestovatel Emil Holub. Zemřel v roce 1902 ve Vídni. Ročník 1953 je bubeník Bon Jovi, Tyko Torres, bývalý manžel české top modelky Evy Herzigové. Roku 1919 odstartovalo poprvé letadlo na lince Londýn-Amsterdam. V 63. hurikán Flora pohřbil na Haiti a v Dominikánské republice přes 7 000 lidí. Roku 1968 se narodila šestinásobná držitelka ceny Grammy, Američanka Toni Braxton. Ve stejný den i rok přišel na svět kytarista a zpěvák britských Radiohead Thom Yorke. Roku 1969 se narodil Leroy Thornhill z britské

0: Kladno sportuje. Buďte u toho. Buďte u toho. V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Relax. Relax Radio.
8: Relax Radio.

0: wake up.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
2: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách, naštěstí,

0: cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.
1: 13 hodin 1 minuta k tomu, přesný čas, Barča si bere slovo.
2: V kladenské Bažantnici proběhlo odchyt domácích potkanů, kterých se někdo úmyslně zbavil, a v Lounech stále pokračuje revitalizace parku. Hezké středeční odpoledne.
0: Relax Radio.
2: Kladenské Bažantnici dobrovolníci zachraňovali 35 domácích potkanů, které tam podle nich někdo opakovaně vypouští. Mezi odchycenými byla i 3 až 4 týdny stará mláďata, některá zvířata byla navíc zraněná. Na záchranou akci dorazili dobrovolníci z Prahy, Plzně i středních Čech a odchyt trval několik hodin. Zvířata si nyní rozdělili dočasní pečovatelé, aby se jim podařilo najít bezpečný domov. V Lounech se proměnil park u pramene, který nově nabízí příjemné místo odpočinku. Přibylo nové posezení, dřevěné lehátka,

0: kopačky i relaxační sítě. Večer prostor oživuje osvětlený altán a návštěvníci mohou posedět také u pramene Luna. Revitalizace stále pokračuje, na podzim ještě přibudou další stromy, keře, trvalky a zelené střechy. Kralupská základní škola Jodlová může přijmout od 24 žáků více. Tady je mluvčí města Aleš Levý.
1: Potřebné navýšení kapacity přinesla rekonstrukce vnitřních prostor, ty navíc nevypadají jako běžné učebny, vycházejí totiž vstříc specifickým potřebám zdejších žáků a pedagogů. Místní škola má navíc v regionu velmi dobrou pověst.
0: Premiér Andrej Babiš ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Učinil tak den po zprávě, že jeho česká vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla. Národní koalici pro boj se suchem vláda obnovila v srpnu po vlně horkého a suchého počasí, které snížilo v České republice průtoky vodních toků někdy i na historická minima. Sport. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel chce do příští sezóny zapracovat na síle, rychlosti a odhadu tempa. Řekla to dnes na tiskové konferenci v Praze. Přípravu ve skupině zahájí 19. října.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
0: Dnes v noci bude zpočátku jasno až polojasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra ráno bude oblačno až zataženo, místy i s mlhou. Přes den se postupně od západu přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty budou 19 až 23 stupňů Celsia.
4: Skupina Miraj a Volám. Tak kdy jsi ty naposled někomu volala? Tak je to asi
0: včera, dneska ještě ne.
4: Dneska ještě nikomu nevolala.
0: No mě to zarazilo, vidíš to, já jsem dneska ještě nikomu nevolala.
4: Tak pojďme to napravit, pojďme někomu zavolat a udělat někomu takovýmhle hovorem radost. Třeba maminkám nebo tatínkům.
0: Ano.
3: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Two Colors, Prima Donna, novinka ve vysílání Rádia Relax. A jestli máte rádi novinky, tak dneska si přijdete rozhodně večer na své, protože budeme vysílat premiéru, hitparádu, relaxádu. A musím říct, že ty novinky, které jsem měl možnost slyšet na tento týden, tak stojí rozhodně za to. Takže dnes večer mezi 18. a 19. hodinou hitparáda, relaxáda s kolegou Alešem. Do té doby pořadí na prvním, druhém a třetím místě vypadá následovně.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo.

Posloucháte Relax a jdeme volat ne vám nebo nějakému výherci, ale hudebně. Před námi je skupina Miraj a písnička Volám. A když už to takhle vezmeme, tedy ten telefon do ruky hudebně, tak nejčastěji telefonujeme partnerům, rodičům a dětem, přičemž v těsném závěsu jsou pracovní kontakty a blízcí přátelé. A teď hezky to rozdělení podle pohlaví. Ženy podle sociologických průzkumů mají tendenci nejčastěji volat svým rodičům. Je to zejména maminkám. A až na druhém místě figurují partner nebo manžel. Muži, tak mužů je statistika opačná, nejčastěji vytáčeným kontaktem bývá manželka nebo partnerka. No tak dost bylo slov a pojďme skutečně volat. Připravená je partička Miraj, v éteru Rádia Relax a já vám přeju hezké středeční odpoledne.

Tak pokud máte děti, myslím si, že hlavně holčičku, tak tohle musíte znát úplně nazpaměť, tuhle píseň. Píseň Golden od fiktivní K-popové skupiny Huntrix, právě teď v éteru Rádia Relax. Mimochodem, tohle je píseň, která se stala obrovským globálním fenoménem, je z animovaného hudebního hitu K-pop Lovkyně démonů. A je to vlastně zároveň nejsledovanější animák na Netflixu. Samotný film se stal nejsledovanějším originálním filmem v historii Netflixu a nazbíral stovky milionů shlédnutí. No tak od filmu teď zpátky hudbě, připravená Katy Perry a taky DJ Z.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Opět a Radeček, doufám. My jsme mluvili o telefonech v této hodině, tak pojďme i dál. Pamatujete si ještě telefonní čísla svých nejbližších? Možná jedno, maximálně dvě a zbytek? No tak ten samozřejmě bydlí někde v našem telefonu, mobilu. Dřív jsme přitom dokázali zapamatovat si desítky kontaktů. Rodiče, kamarády, školu, práci. Dnes stačí samozřejmě jedno klepnutí a máme všechno po ruce. Jenže právě tohle pohodlí má vedlejší efekt. Mozek totiž funguje trošku jako sval, když ho nepoužíváme, tak slábne. A vědci tomu říkají digitální demence. Informace si neukládáme, protože víme, že za nás uchová zařízení. Tak si zkuste doma třeba i malý experiment, kolik čísel si vybavíte bez telefonu. Tak já si myslím, že to své dá asi každý z paměti. No a dál, jak to máte relaxáci, jaké další číslo třeba znáte na spaměť? 606 736 736, klidně nám napište do studia. Mimochodem tohle číslo, které jsem teď řekl, tak tohle znám taky na spaměť.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.

0: 14.00, to je přesný čas, pojďme na zprávy.
1: Kladno má novou lávku pro pěší a cyklisty a louny připravují zeleň na zimu. Hezkou polovinu týdne s rádiem Relax.
2: Relax Radio.
1: Kladno převzalo do své správy novou lávku pro pěší a cyklisty u železničního mostu. Je součástí modernizované trati mezi Kladnem a Kladno-Ostrovec a nabídne bezpečnější spojení mezi Kročehlavy a sportovními areály. Lávka zároveň nahradila původní pěší trasu, která byla přerušená kvůli nové u silničního podjezdu. Chodci i cyklisté tak nově získali pohodlnější cestu k městskému stadionu s letiště. Ve Velvarech na Kladensku uprchl 36-letý vězeň, který v pondělí dopoledne svévolně opustil nestřežené pracoviště. Policie po Josefu Arnoldovi vyhlásila pátrání. V době odchodu měl na sobě černé tričko a modré kraťasy. Oblečení ale mohl změnit. Podle policie není nebezpečný ani ozbrojený. V Lounech připravují zeleň na zimu. Více nám sdělí mluvčí města Pavla Kutlu.
3: Město Louny zahájilo podzimní etapu arboristických prací zaměřených na údržbu a ošetření stromů a ostatní zeleně. Práce probíhají v těchto týdnech například v areálech základních a mateřských škol v oblasti náměstí Benedikta Rejta a na dalších místech. Během prací může být v některých částech města dočasně omezen pohyb a krátkodobě se může objevit zvýšený hluk. Prosíme návštěvníky o pochopení.
1: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy a fakultní nemocnice Bulovka zahájili v areálu nemocnice pilotní projekt společného hybridního stanoviště pro lékařské posádky. V rámci spolupráce bude výjezdová skupina součástí běžného provozu pražské záchranky. Lékaři budou zároveň mezi výjezdy pracovat na nemocničním urgentním příjmu.
2: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v žebříčku reprezentací FIFA po 4 porážkách v Lize národů klesli o 3 příčky na 51. místo. Národní tým figuruje nejníže od září 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve podruhé v samostatné historii. Pořadí nadále vévodí mistři světa ze Španělska.

0: STK Slaný. To jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný. Více na www.terry.cz.
1: Relax Radio. Časí.
2: Zítra bude ve středních Čechách oblačno až zataženo, ráno se místy objeví mlhy. Odpoledne a večer se postupně přidají přehánky nebo občasný déšť. Teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia.
3: Takové byly další odpolední zprávy na Relaxu a já mám na tebe otázku. Ano. My jsme minulou hodinu řešili, komu si dneska už volala. A teď jsem zase řešil s našimi posluchači, jestli si pamatují nějaké telefonní číslo. Pamatuješ si třeba své telefonní číslo?
2: No jasně.
3: Jasně. Číslo jsem k nám do studia?
2: Jo, taky si pamatuju, ano.
3: Dobře, nebudu tě z toho zkoušet. A ještě nějaký číslo třeba na maminku, na tatínka.
2: No jasně, rodičů telefonní čísla si pamatuju. Jedno telefonní číslo bych strašně ráda vymazala z hlavy, ale bohužel je tak jednoduchý, že to nejde. Telefonní číslo na mýho ex-přítela.
3: Aha. No tak nic, no.
2: No.
3: To měl nějaké VIP číslo asi, ano, ne? Že se tak dobře pamatuje.
2: Jo.
3: Miley Cyrus, Dua Lipa, tak to je zase hudební kombinace, kterou nabídneme mezi 14. a 15. na Relaxu. Hezké odpoledne.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: A k tomu říkám novinka v éteru Rádia Relax. Za ní je Troye Sivan a party. Velká party. Mobilní telefon máme pořád v ruce, ale náš mozek možná jede na úsporný režim. Dřív jsme si pamatovali telefonní čísla, dnes si pamatujeme maximálně třeba heslo na Wi-Fi. A i to si často necháme uložit. Psychologové upozorňují, že nejde jen o čísla. Když spoléháme na technologie, méně trénujeme paměť jako celek. Mozek si totiž říká, proč si něco ukládat, když to najdu za 2 sekundy. Na druhou stranu není to jen negativní, uvolněnou kapacitu můžeme využít jinak na kreativitu, rozhodování nebo třeba nějaké nové dovednosti. Takže otázka nezní, jestli jsou chytré telefony špatně, spíš jestli jsme si nenechali trochu zlenivět vlastní hlavu. A možná stačí málo zapamatovat si pár čísel z paměti. Pro jistotu i pro mozek. Jaké reakce jsou od vás posluchačů na to, jestli máte nějaké telefonní číslo, které znáte na spaměť? Lenka napsala upřímně, nepamatuji si ani svoje pracovní číslo, všechno mám uložené, je to až trochu děsivé, napsala Lenka, zdravíme Lenku. Tady další SMSka je zase od Marušky, píše, já jsem stará škola, v hlavě mám asi 15 čísel a jsem za to ráda, nikdy nevíte, kdy se to bude hodit. A dáme ještě jednu SMSku, za mě je to zcela zbytečné zapamatovat si nějaké číslo, podepsaná je Klára. No tak to slyšíte sami. Tak ještě, že si pamatuju to číslo do studia, pojďme si to zopakovat. 66 736 736, to je naše telefonní číslo, kam můžete další napsat SMSku, anebo přímo rovnou zavolat. Miley Cyrus, Dua Lipa, slibovaná muzika, pojďme na to.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Relax, odpolední Fresh Time a otázka dnes na vás, jestli si pamatujete čísla, to dnes tedy společně řešíme a teď pojďme to trošku rozšířit, nebudeme jen myslet na telefonní čísla, ale třeba i na nějaká jiná čísla a slova, třeba hesla, důležitá data, nejrůznější PIN kódy, jména, cizí slovíčka, třeba já mám obrovský problém se jmény. Tak pojďte rozšířit naše SMSky 606 736 736 a já za chvilku dám rady, jak si právě tyhle ty čísla a slova, co nejrychleji zapamatovat. No a za chvilku taky mrkneme společně na dálnice, jak se takhle ve středu odpoledne jezdí po českých dálnicích.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Skočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bile, to dobré začíná u nás.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na slibované dálnice a začínáme D8. Pozor na 3. kilometru ve směru na Prahu. Je tam vysypaný náklad a zasahuje do obou jízdních pruhů. Na D8 zůstaneme, jen se posuneme na 9. kilometr, opět směr Praha. Je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo, takže pruje se zvýšenou opatrností. Pražský okruh, 6. kilometr ve směru na letiště. Dopravní nehoda, střed dvou osobních nákladňáků. A ještě D1, 344. kilometr ve směru na Ostravu. Je tam dopravní nehoda, nehoda nákladního vozidla a neprůjezdný pravý jízdní pruh.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti? Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: kanadská skupina Beatstorm už Nezůstávej sám, tak zdravíme našeho kolegu Míru Píšu. Zapomínáte jména, piny nebo čísla? Existuje jeden docela dobrý trik, jak si tohle uložit. Třeba čísla nestačí jen opakovat, ale něco si k ním představit. Potřebujete si třeba zapamatovat, dejme tomu, třeba pin 4816. Tak si ho rozdělte třeba na 48 a 16 a vytvořte si v hlavě úplně absurdní scénu. Třeba je mi 48, ale chovám se jako 16-letý. Čím to bude větší blbost, tím lépe, protože mozek si dobře pamatuje obrazy. Stejně fungují jména. Pokud třeba potkáte a musíte si zapamatovat novou sousedku, třeba paní Hrdličková, tak si představte Hrdličky, jaký třeba sedí ve vlasech. A ještě jedna důležitá věc, opakujte si to. Když informaci do 24 hodin nezopakujete podle takzvané křivky zapomínání, můžete přijít až o 80% toho, co jste se naučili. Takže rychlé shrnutí, číslo změňte v příběh, jméno v obrázek a všechno si ještě jednou připomeňte.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Za chvilku další odpolední zprávy s Barčou, ale teď zprávy od vás řidičů. Pozor si dejte na silnici 250, jsme tady v okrese Louny. U obce Vyškov je dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
1: Relax Radio.
3: Louny 94,8 FM.
1: 94,8 FM.

0: Úplně přesně. Na minutu i na sekundu právě teď 15.00.
1: V Česku přibývá nakažených žloutenkou typu A, data ukazují vyšší počet než v srpnu a v Kralupech nad Vltavou dnes slavnostně otevřeli veřejné prostranství. Pěknou středu.
2: Relax Radio.
1: Jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství v Kralupech nad Vltavou vstupuje do nové etapy své historie. Dnes město slavnostně otevřelo zrekonstruované Seifertovo náměstí v Lobečku, které po více než 50 letech prošlo rozsáhlou obnovou. Celkové náklady projektu činí necelých 100 milionů korun, přičemž významnou část financování zajistily prostředky z Evropské unie prostřednictvím integrovaného regionálního operačního programu. Technická správa komunikací hlavního města Prahy pokračuje ve sjednocování správy světelných signalizačních zařízení v Praze. Prvním viditelným krokem bylo spuštění jednotného dispečinku od 1. října 2026. Další zásadní etapa nastane 1. února 2027, kdy technická správa komunikací prostřednictvím své dceřiné společnosti převezme terénní servis, údržbu a další provozní činnosti spojené se světelnou signalizací. Krajská hygienická stanice provádí nadále kontroly školních jídelen. Jaké jsou výsledky, nám sdělí mluvčí Dana Šalamunová.
3: V průběhu třetího čtvrtletí jsme realizovali celkem 130 kontrol školního stravování. Nedostatky jsme zjistili v 31 případech a uložili za ně 14 pokut v celkové výši 39 900 korun. Za menší pochybení pak následovala 3 napomenutí a 12 domluv. Mezi nejčastěji zjišťované závady patřilo například prošlé datum spotřeby potravin nebo špinavá podlaha. Při vybraných kontrolách jsme také v rámci edukace prováděli orientační měření soli v polévkách. Těch proběhlo celkem 30. přičemž v 31 případech byly výsledky shledány jako nevyhovující, a tak měření soli a edukaci personálu školních jídelen rozhodně nepolevíme.
1: Od začátku roku do konce září lékaři v České republice zachytili 1600 případů žloutenky typu A. V září jich přibylo 117, o 47 více než v srpnu. Od února případů každý měsíc většinou ubývalo. O aktuálních datech informoval Státní zdravotní ústav. Loňských 3255 nemocných bylo nejvíce od 80. let minulého století.
2: Sport.
1: Ester Ledecká vstupuje do nadcházející sezóny s řadou změn a s jediným cílem.
4: Když budeme končit šťastný. A je vlastně jedno, jak se nám to povede, jestli celou sezonu budeme sbírat jednu medaili za druhou, nebo jestli se prostě jenom o kousek zrychlím. Jako budu spokojená s tím, když si to užijeme. Když prostě to, co jsme jako natrénovali, to, co jsem v sobě měla, jsem tam odevzala v těch závodech a bude to fajn.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný.

0: více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
2: Aktuálně na Kladně měříme 17 stupňů Celsia. Obloha je polojasná, k večeru bude přibývat oblačnosti a teploty budou klesat. V noci očekáváme vyšší oblačnost a teploty 10 až 7 stupňů Celsia.
3: Marču, děkujeme za zprávy a nabídnu muziku Emma Drobná. A tento týden moderátoři sedí v horkém křesle. Máme nová křesla tady ve studiu, je to příjemné,
2: ano.
3: Pohodlné. Děkujeme naší paní ředitelce. No a já si tedy dnes sednu do toho horkého v uvozovkách. Tak už máš vymyšlený zvuk, bude
2: já
3: to...
2: Já už jsem na tebe hodinu fakt připravena.
3: Dobře, a je to z reálného života, je to seriál, film?
2: Je to film a myslím si, že to bude dneska strašně jednoduchý.
3: No tak si na to počkáme, za chvilku na Relaxu.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Relax, díky vám za to. Středeční odpoledne s datem 7. října. Máte rádi hezká snadno zapamatovatelná telefonní čísla? To jsme dnes celý Fresh Time řešili, jestli si dobře pamatujete čísla. Pak jsou tady samozřejmě ty jednoduchá, dobře zapamatovatelná. Možná máte v čísle 37 nebo stejný konec, ale věděli jste, že existuje číslo, za které byl někdo ochotný zaplatit přes 150 milionů korun? Nebylo to u nás, ale v Kataru se na charitativní aukci vydražilo telefonní číslo, které má 7 šestek za sebou. Nový majitel z toho měl obrovskou radost, ale myslím si, že ho rychle přešla, protože jakmile se tohle číslo objevilo v médiích, no tak samozřejmě spustilo to vlnu, začali mu volat tisíce lidí denně. Někteří jen ze zvědavosti, jiní třeba schválně uprostřed noci. Myslím si, že dobrý noční budíček za 150 milionů.
1: Fresh Time. Relax Radio.

Německý Felixián a zpěvačka Leony. Mluvil jsem na začátku hodiny o nejdražším telefonním čísle. Stálo 150 milionů. A teď přidám číslo, které člověk, myslím, nechce ani zadarmo. V Bulharsku totiž existovalo jedno prémiové číslo plné osmiček, které se stalo tou nejděsivější legendou. Během pouhých 10 let totiž přineslo smrt každému, kdo ho vlastnil. Tři majitele, tři tragické a předčasné konce. Telefonní operátor nakonec podlehl panice a čiré pověře, místo aby číslo prodal tedy někomu dalšímu, tak definitivně ho zablokoval a smazal úplně ze systému. Tak ještě že tomu takhle došlo. John Newman, další odpolední muzika a tímhle bych asi uzavřel dnešní téma o telefonních číslech. No a za chvilku mrkneme na dálnice a taky dáme souboj.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice, pozor na D5 na 53. kilometru na trase Praha. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, došlo tam k dopravní nehodě, v tuhle chvíli už se osobní auto nakládá na odtahovku, takže za chvilku už by to mělo být zprůjezdněné. A ještě D1, kde je kolona kvůli hustému provozu, začíná na 12. kilometru ve směru na Brno, je to pomalu jedoucí kolona, která má přes 12 kilometrů a zdržení skoro 30 minut, takže pevné nervy na D1.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Léta 90. a Chumba Wamba na relaxu. No a teď naproti mě i Barča. Barčo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jsme zavzpomínali na 90. Uvidíme, jestli i v souboji budeme dnes společně vzpomínat. Ale to je samozřejmě na tobě, protože já dnes sedím v horkém křesle. Tak připraveny? Připravená
1: no,
0: bojovat?
1: To já se ptám tebe, Honziku, jestli
0: já
1: jsi připraven.
0: Já jsem připravený, ale jsem hodně zvědavý na ten zvuk, protože ty si po zprávách říkala, že to nebude nic složitého a to je právě jako spíš výzva, víš? Když ty řekneš, že to není těžký a neuhodnout to, tak je to snad ještě větší ostuda.
1: Ale ne, já si myslím, že to hledáš určitě.
0: No tak pojďme na to.
1: Jdeme na to. One, fight. Takže, ukázka je z filmu, který je z roku 1994. A pozor, na ČSFD má 94%.
0: Hezky.
1: A je to žánr drama, komedie a romantika v jednom.
0: No.
1: Ale já si myslím, že tohle už nepotřebuje víc nápověd. Takže já bych šla rovnou na ukázku. Co ty na to?
0: Myslíš, že je to jako chlap, když je to romantický, budu vědět?
1: Já si myslím, že určitě, Honziku.
0: Že to je nějaká klasika 90. let?
1: Ano,
0: teda.
1: Ano, hele, já v tobě věřím.
0: Dobře, tak pojďme na to.
2: Jsem už unavený, tak jdu lidi domů.
1: Tak podle tvýho úsměvu soudím, že ostudu mít nebudeš.
0: Ostudu mít nebudu? Já teď... Samozřejmě, nechám to teda našim posluchačům. Chci mít 2 body, to je jasný. A... Číslo do studia je 606-736-736, teď už můžete psát, pokud jste to poznali a máme pro vás dnes jako odměnu písničku na přání. A teď jak tedy naznačit, hodně se tam běhá v tom filmu.
1: Máš 2 body, Honziku.
0: Jo, děkuju moc, děkuju, tady je fanfára, ano. A vy už můžete psát, tak uvidíme, komu za chvilku budeme hrát. Máte na to 2 písničky, dáme dneska 2 písničky, budeme tak oný, dáme jim trochu času.
1: Je středa,
0: jo.
1: Půlka týdne.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Central Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Central Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kbcz.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař. Barča připomene dnešní ukázku. Myslím si, že to nebylo nic složitýho.
1: Ne.
2: Jsem už unavený, tak jdu lidi domů.
0: Tak, co tedy píšou naši posluchači? Pojďme nejdřív na SMSky.
1: Tady je jednoznačný tábor, jeden jediný, jo. Tady prostě ty lidi věděli, to jsou věrňáci.
0: Takže oblíbený film většiny našich posluchačů, pojďme tedy na hlasovky.
3: Jeden je to skvělá volba, jedná se o 50 gamba a když bylo 19, tak jsem ho promítala v jednom okresním městě. Díky a mějte se krásně.
0: Díky za zavolání. Hezká vzpomínka s promítáním. Podle mě máme určitě i Alču jako hlasovku.
4: Ahoj, tady Alča, Forrest Gump jako nezapomenutelný, krásný film. Mějte se, ahoj relaxáci a do studia zdravím.
0: My zdravíme Alču do auta, která se vrací z práce. Díky za její věrnost, ta vlastně volá skoro každý den.
1: Ona to si vážíme.
0: Ona taky byla u nás i ve studiu jednou, jako VIP host, právě jsme jí vzali. Tak pojďme tedy dneska udělat výjimku, pojďme vzít SMSku, protože těch SMSek, já jsem se díval na ten monitor, jich tady opravdu hodně, tak vememe tady třeba Martina z Kralup.
1: Dobře.
0: Martin z Kralup píše, že je to Forrest Gump, což je správně, a chce zahrát do víkenda, tak dáme mu třeba Starboy, takhle ve středu víkend. Proč ne? To už se vlastně trošku blíží. Už
1: já bych byla pro, no jasně, a zítra už je čtvrtek, víš, a to už posype prostě.
0: Jo, to už posype. Tak doufám, že vám to v práci takhle rychle utíká. Za chvilku 16. hodina, další odpolední zprávy a já zase zítra úterem 13. hodiny. Mějte se hezky.
5: Fresh Time. Relax Radio.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, blížíme se k 16. No a když 16., tak samozřejmě zprávy s Bárou.
1: Beroun schválil změnu územního plánu pro Suchá Luka a Kralupské nádraží čeká modernizace za 100 milionů korun. Pěkné odpoledne s Bárou a Alešem.
2: Relax Radio.
1: Berounští zastupitelé schválili změnu územního plánu a plánovací smlouvu pro rozvoj lokality Suchá Luka. Projekt počítá s novou výstavbou, obchody i školou. Opozice a někteří obyvatelé ale kritizovali způsob přípravy smlouvy a upozorňovali na chybějící právní záruky. Vedení města naopak uvedlo, že smlouvu nechalo posoudit nezávislou právní kancelář. Kralupské vlakové nádraží se v dalších letech dočká úprav, které mají zlepšit přístup pro cestující. Město připravuje hlavně bezbariérové řešení, které ocení seniori, lidé se sníženou pohyblivostí i rodiče s kočárky. Změny mají usnadnit pohyb po nádraží a zpříjemnit cestu vlakem. Úprava má stát přibližně 100 milionů korun. Oblastní nemocnice Kladno stojí o prevenci obyvatel. Více nám o tom řekne mluvčí Zbyněk Boublík.
3: Kladenská nemocnice připravila den zdraví zaměřený na prevenci a první pomoc. Návštěvníci si budou moci nechat změřit vybrané zdravotní hodnoty a poradit se o zdravém životním stylu. Studenti záchranářství předvedou, jak zastavit masivní krvácení nebo použít automatizovaný defibrilátor. Součástí budou také informace o prevenci demence a možnostech odvykání kouření.
1: Prezident Petr Pavel zatím nepřehodnotil své rozhodnutí nezúčastnit se komunálních voleb. Hrad na konci minulého týdne oznámil, že Pavel nebude hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce Černoušek na Litoměřicku kvůli soukromé zahraniční cestě. Doplnil, že prezidenta chyba v plánování mrzí.
2: Sport.
1: Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na svět...
0: Tak to vypadá, že to asi dočtu já. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová, když tak mi ukážeš, budeš připravená, jo, se na světovém šampionátu v Baku popere o bronz, a to v kategorii 63 kg, což by byla její první světová medaile. Troufneš si na počasí, nebo mám to dojec? Mám to dojec, dobře, tak v tom případě si přejedeme.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Tak pozor, zítra bude ve středních Čechách oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami nebo deštěm. Teploty vystoupí na 19 až 23, bude to taková lehká příprava na pátek, protože tam půjde teplota hodně dolů.
1: Aleši, já ti strašně moc děkuju za záchranu. Tohle je hodně kolegiální. Mě trošku zaskočilo, protože jsem přijela trošku nemocná z Moravy.
0: Je mi to jasný.
1: Ale děkuju ti, jsi opravdový kolega.
0: Jo, to je v pohodě, tohle mi ženy většinou říkají, to je pravda. No. Každopádně si myslím, že čas od času takhle mě za sebe zaskočit není jako nic neobvyklého.
1: Je vidět, že jsi opravdový profesionál.
0: No, hele... Ježišmarja, teď jsem skoro na měko a myslím si, že se nevědu do studia. Spíš jsem se tě chtěl zeptat, jenom ano, tak jako lehce. Ano. Měl jsem takovou doplňující otázku, já jsem na to narazil náhodou dneska, když jsem se díval na internet. Víš, za jak dlouho se člověk dokáže zamilovat, takový to první zamilování, když koukneš na člověka, že jo, to je on.
1: No tak to je asi během milisekundy.
0: No jako je dobře, tak každý to máme jinak, je to někde okolo nějakých... A já to řeknu až za chvilku.
1: Tak dobře.
0: Dobře, a ty si počkej. Tak, my jedeme dál.
5: Máš chuť žít jako kaskadér.
0: Takhle to rozbalíme mezi 16. a 17. hodinou a myslím si, že si to rozhodně vychutnáme. Jinak dneska je středa, tak víte, co to znamená, že jo? Samozřejmě, hitparáda, to znamená relaxáda.
2: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: 9 minut po 16. hodině, jenom tak jako lehce tematicky navážeme na Sebastiana a jeho Barcelonu. Mimochodem, já už jsem o té písnice několikrát mluvil, mně připadá hodně sympatická, navíc je to taková jako milostně objevitelská píseň. Jestli jste viděli klip v této skladbě, tak mi dáte za pravdu. Jestli ne, tak vám doporučím, najděte si ho na streamovacích službách, nejenom, že se podíváte po Barceloně, ale tu lásku z toho cítíte. Mimochodem, jsme se tady bavili právě s Barčou, jak dlouho trvá když se rozhodnete, že vás jako někdo přitahuje. Ne, že se zamilujete, že to je na první dobrou, to znám, že jo, takovýhle věci, ale opravdu, že vás někdo přitahuje. Podle těch vztahových odborníků to trvá tak zhruba první 4 minuty setkání a největší roli v tomhle v tom hraje řeč těla, takže jako nevím, jestli tancovat nebo co pro to dělat, tón hlasu, to znamená, tam to jako ty ženy mají radši spíš takový ten hlubší basáček. A docela zvláštní je, že nerozhodují tak až tak úplně slova. Možná, že už nás ty ženský jako prokoukli.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Muzika plná démonů, to jsou Imagine Dragons, 3:45 tady u nás na relaxu. Má to už, dalo by se říct, takovou zvyklost, je to takový pravidlo, že od středy už vás tak jako nenápadně směřujeme do míst, kde se určitě můžete o víkendu pobavit. Ta chvíle nastala.
1: Léta 80.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
4: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: relaxu.
1: Je přesně půl pátá, nechte se pozvat, mám tady dvě pozvánečky, jednu sportovní a tu druhou vlastně taky sportovní. A jdeme na tu delší. Městský stadion s letiště v Kladně bude v sobotu 10. října hostit již čtvrtý ročník dobročinného běhu pro hospic, společně až do konce. Pětikilometrová trasa, která vede ze stadionu do přilehlého lesa, je určená jak pro rekreační, tak i pro trénované běžce, ale taky pro chodce, rodiny z kočárky nebo návštěvníky se psy na vodítku. Registrace je od 9 do 11 hodin, start potom v 11.30. Připraven je samozřejmě doprovodný program pro celou rodinu. No a to není zdaleka všechno, co tu pro vás mám.
0: Tip relaxu.
1: Sportovní tip relaxu. Rytíři Kladno proti Mladé Boleslavi. To je pozvánka na hokej, který proběhne v pátek 9. října od 18 hodin, kde jinde, než na zimáku v Kladně.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Jste připraveni?

0: Tisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S Penny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S Penny kartou jen za 9,90.
3: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas...

0: 3:45 a 1 minuta k tomu taky. Nesmím zapomenout, že dneska krom obyčejného pohledu do kalendáře máme takový ty netradiční výročí a dneska mě to fakt pobavilo, protože tohle kdybych věděl dopředu, že se to dneska slaví, tak jsem toho využil při cestě do rádia, protože pozor, dneska je den kávy s policajtem a já jsem potkal dva. Sice teda nevím, jak by se tvářili, kdybych je pozval na kafe, ale myslím si, že by byli trošku překvapení. A potom, a to si myslím, že je pro všechny, i když pokud jí doma nemáte, tak asi nic, pořád ještě nevíte, o čem mluvím. Dneska je totiž den vany, národní den vany. Není nic lepšího než relaxace v teplé, bublající oáze, to znamená, když máte nějakou výřivku nebo tak, zbaví vás to stresu, jste v klidu a tak dále. Pokud máte sprcháč jako já, no tak bohužel, tyhle ty věci jsou vám tak trošku zapovězený. No a jedeme dál.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 7. října. Tento den roku 1847 se narodil český cestovatel Emil Holub. Zemřel v roce 1902 ve Vídni. Ročník 1953 je bubeník Bon Jovi, Tico Torres, bývalý manžel české top modelky Evy Herzigové. Roku 1919 odstartovalo poprvé letadlo na lince Londýn-Amsterdam. V 63. hurikán Flora pohřbil na Haiti a v Dominikánské republice přes 7 000 lidí. Roku 1968 se narodila šestinásobná držitelka ceny Grammy, Američanka Toni Braxton. Ve stejný den i rok přišel na svět kytarista a zpěvák britských Radiohead Tom York. Roku 1969 se narodil Leroy Thornhill z britské skupiny.

736 736 s relaxem v pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz. Relax Radio.

0: Wow, ještě nikdy mi to nevyšlo takhle přesně. 17:00:00. Takže 5.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
0: Teda nerad to říkám, ale mám takový divný pocit, že tenhle ten týden už skončilo takovéto babí léto, protože zítra bude ve středních Čechách oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami anebo dokonce s deštěm. Teploty vystoupí, ale tak jako to není tak hrozný, 19 až 23 stupňů Celsia. Jestli nás teďka aktuálně poslouchá nějaká Emma, tak Michal Hruza bude speciálně mezi 17 a 18 hrát jenom pro ní.

0: Jinak ale samozřejmě budeme hrát úplně pro všechny. Začneme s Sabinou Carpenter a pak se uvidí navíc. Já pomalu jistě musím chystat tu relaxádu.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz.

0: 6 minut po 17. hodině, stále ještě pozdně odpolední nebo podvečerní, chcete-li, když venku je relativně příjemně. Crystal a Rudimental, je to tak asi 14 dní naspátek, co se ocitli v novinkách a v naší relaxácký hitparádě. Já jsem si tak jako říkal už od začátku, že to nebude úplně váš šálek kávy. A potvrdilo se to, do dalšího kola se nedostali. To znamená, v té desítce těch největších hitů, stejně jako dnes, tak nebojovali, ale tak to se nedá nic dělat. Kdybyste se chtěli ještě mrknout naposledy, kdože tam byl minule, tak se podívejte na www.radio.relax.cz. Hlasovat už nemusíte, teď už ne, protože já už to mám připravený a v 18 hodin vypukne další vydání.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Minuta po čtvrt na šest, tomuhle se říká muzika s příběhem. Tohle byly No Mercy, kapela, která, nebo dvojice, abych byl úplně přesnej, která se objevila v 90. letech. Objevil je producent Frank Farian, stejně třeba jako skupinu La Bouche, která zpívala úplně stejnou písničku, a on si tak jako jenom vybíral, kam který ho pošle, ale samozřejmě za oba dva inkasoval prašule. Docela velký hit to byl, dalo by se říct, že v 90. letech docela dost jako bodovali v hitparádách, ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, je to taková pikoška, ta samotná melodie, možná máte pocit, že už jste to třeba někdy zaslechli, tak a ten refrén mají daleko jakože starší takový ten předobraz, odkazují na hit Petra Sets, teda Where Do You Go, My Lovely, jasně, a ten byl už z roku 1969. Léta 80. hity 90.

0: Kladno sportuje. Buďte u toho.
1: Buďte u toho.
0: V sobotu 10. října se Centrál Kladno promění v jedno velké sportoviště. Od 1 do 6 hodin vás čekají sportovní ukázky, taneční vystoupení a spousta energie. Hokej, plavání, tanec, co nadchne právě vaše děti. Přijďte to zjistit a užijte si odpoledne plné pohybu a zábavy pro celou rodinu. Kladno sportuje v sobotu 10. října v Centrál Kladno. Ve spolupráci se sportovními areály města Kladna.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak před chvilinkou to byla mladší segra Kylie Minogue, Dani Minogue, a teď se podíváme na dálnice, konkrétně bych začal asi na jižní spojce. Tam ne, že by se tam teď aktuálně stala dopravní nehoda, to ne, ale probíhá tam úklid vozovky po dopravní nehodě. Třeba už to mají kluci hotový, ale pro jistotu varuju. Na D8 zhruba na 29. kilometru ve směru na Prahu stojí nákladák s poruchou, sice stojí v odstavném pruhu, ale může lehce zasahovat, je to nákladák, do pravého jízdního pruhu a mohl by leckoho překvapit. Tak s tím počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Za 2,5 minuty máme 6:15, je středa s datem 7. října, posloucháte Radio Relax, za chvilinku vypukne hitparáda Relax Rádia, to znamená Relaxáda. Teď bych vás tak jako lehce nasměroval na naše sociální sítě, konkrétně na Facebook, protože ten je dneska takový jako divnej a divně se tam i vyjadřujete. A pokud vás to zajímá, čím je to divný všechno, tak se musíte podívat. Facebook Relax Rádia.

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
6: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: 18 hodin a teď jedna minuta k tomu.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Tak předpovědi počasí na zítra vás asi moc nepotěším, potom dnešku nebo včerejšku, to bude drbátko horší. Teplota sice jako zůstává skoro stejná, 19 až 23, nicméně obloha bude oblačná a zatažená a odpoledne prý dokonce může i sprchnout.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relax Radio.
0: Mám to tady všechno před sebou, to znamená veškeré materiály, žebříček, nějaký ty popisky k věcem, které budeme hrát a tak dále, což znamená jenom jedno, je před námi Relaxáda s pořadovým číslem 1581. Neuvěřitelný, jak jsem starý. Tak, ale jdeme dál, protože stejně jako vždycky v té dnešní relaxádě uslyšíte jednak 4 novinky. To je docela důležitá věc, protože ty budeme do příštího vydání opravdu hodně potřebovat, protože 3 skladby jsou tady dneska naposledy. A potom to základní pořadí, to znamená od desítky směrem nahoru, čeká nás proto, že jste hlasovali na www.radio-relax.cz, kde vlastně můžete hlasovat i o pořadí po dnešním vydání. Jdeme na to. Rekapitulujeme minule.
2: Relaxáda.
3: Rekapitulace.
2: Rekapitulace.
4: Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházejí.
0: Tohle je mi docela líto, že zmizela tato písnička z dnešní relaxády. Atmo Music, Do tebe blázen, minule třetí. Na dvojce byla posledně, byl James Blunt, kytarista s tankem.

0: Ani tato pohodovka tady dneska už nebude, minule skončila. A na prvním místě Alex Warren, Emerald Eyes. Jsem zjistil, jsem se překouk. Možná jsem tak jako vyzradil, jak to dneska dopadne, ale tohle je samozřejmě Sorry for Dera, Becky Hill, Say Something, jasná věc. To je tím, že těch věcí tady mám okolo sebe strašně moc a prostě ztrácí se přehled, co si budem povídat. Na druhou stranu se tady ale objevila i novinka, která do té základní desítky nepostoupila. Děláme to vždycky, lehce si ji připomeneme, abyste věděli, o co jsme přišli. Midnight, každý ve svém pokoji.
1: Každý ve svém pokoji, pokoji sám, mám hlavě jenom ty tvoje fotka.
0: Upřímně, prej to má být výpověď jakoby dnešní generace, jo. Je to fakt, každý dneska žije ve svém pokoji, ale přitom jsou spojení s celým světem. Tak bohužel Midnight dneska určitě nezahrajeme. Ale zahrajeme tady kompletní desítku hitů, jak jste si je poskládali na www.radio-relax.cz a na desítce, pozor, na desítce, to mi udělalo docela radost, teda pravda, já jsem je viděl trošku vejš, ale jako každý začátek je těžký, je to fakt, minule byly novinkový, řeči o irských YouTube, kteří vlastně natočili část svého materiálu k novému albu, který vyjde v listopadu, konkrétně 13. tak natočili v Mexiku a při tom natáčení se dostali i do legendárního tanečního sálu Los Angeles, který tam funguje už od roku 1937, dokonce tam chodila prý i Frida Kahlo nebo Fidel Castro a tak dále, a Silencio, který se umístil na 10.

0: místě je dneska desátý, no nic nebudeme zatím hledat žádnou složitost. Pak se hned podíváme na devítku, tam je Medun, Henderson a zpěvačka Glorie. Co si budeme povídat, producent a DJ je Medun, Henderson je takový producent na půl, by se dalo říct, ale Gloria, to je to hlavní, tak to je ten hlas, ta vokalistka, by se dalo říct. A oni vlastně předělali hit, který se jmenoval Release Me, a udělali si ho k obrazu svému. Tak jdeme na to, 10. a 9. místo.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

Máme za sebou první dvojici v dnešní relaxádě, to znamená 10. a 9. místo. Teď se pojďme podívat na první ze 4 novinek a pak popojedeme lehce na osmičku. Tak pozor, začínáme novinkou a tam je vůbec jako hodně netypický spojení. Kygo a Robin Schulz, ty se starají o muziku a Max McKnow je ten hlas, který tam uslyšíte. Tahle ta písnička je zvláštní v tom, že Kygo ten tam přinesl takový ten svůj melodický tropical house rukopis, jo. Ten vokál toho McKnowa je vlastně countryový vokál, by se dalo říct. A Robin Schulz ten z toho následně udělal pořádný remix. Tak vyšel v září, jako já nevím, co bych tomu řekl, jako já myslím, že to bohatě stačí jako informativně. Za chvilinku si to poslechnete a řeknete, co si o to myslíte. Samozřejmě v hlasování, to je jasná věc. Na www.radio-relax.cz. No a pak hned se podíváme na osmičku, tam jsou MIG 21, mý oblíbenci, co si budem povídat, Jirka Macháček, to je jeden z mála českých zpěváků, u kterých je docela těžký oddělit hudební kariéru od tý herecký, jo. Každopádně má takovou pověst člověka, který si vlastně z vlastního života umí dělat srandu. Já jsem se o tom přesvědčil při jednom rozhovoru, kde jsem fakt chvílema nevěděl, jestli se mě dělá prčo, nebo jestli to myslí vážně. Každopádně nestála se dneska umístila na 8. místě, za chvíli si pustíme.

Jirka Macháček a MiG 21, nestála, Jirka je prostě showman, co si budeme povídat. I ta muzika, jako to není vyloženě hitovka, ale zaujme to. A musím vám říct, byl jsem na dvou party, kde byl Jirka Macháček a hrál tam i s MiGama. To byly fakt jako party s velkým P. Lečil jsem se z toho hodně dlouho. No každopádně, pojďme dál, protože před námi je druhá novinka v dnešním vydání, budou celkem čtyři, takže tentokrát jdeme na dvojku. Troy Sivan, skladba, která se jmenuje Party, hodně se o ní mluví ve světě sociálních sítí a z jednoho prostého důvodu, teda bych to vysvětlil, on tam totiž použil do té skladby a jako je to tam slyšet, pokud to znáte, Madonin sample, nebo Madonin hit music a udělal z toho sample a tak jako je to tam tak jako lehce slyšet v té skladbě, tak jsem si tak říkal, proto jsem ty rozhovory s ním všude poslouchal, jestli s tím neměl nějaký průšvih, co si budem povídat, Madonna si tyhle ty věci docela hlídá. Každopádně prý Madonna mu to schválila, bez velkých dramatů, takže uvidíme, jak se mu povede u nás v relaxádě. No a pak hned David Guetta, který se vlastně v posledních letech vrací k jednomu ze svých takových těch nejúspěšnějších receptů. Vezme takový ten známý taneční nebo popový motiv, přidá nějakou tu moderní produkci, udělá z toho takový ten současný klubový track a tak dále a čeká, co se z toho vyvrbí. Každopádně You and I, Me and You je dneska na 7. místě. Já si myslím, že má ještě našlápnuto, protože jestli se nepletu, tak je tady druhý týden. No tak to je jasný, ten má našlápnuto nahoru a pokaždý, když se u nás hitparádě objeví David Guetta, tak to většinou dotáhne minimálně do té první trojky. Tak jdeme na to.

0: Já Davida Guettu podezřívám z toho, že si vzal hitovku od Ricka Price, která se jmenuje Opus, a možná jim trošičku přidal, přibouchal BPMka a pustil to do světa, protože kdybyste si to náhodou někde našli a pustili, tak zjistíte, že ten motiv je fakt úplně stejný, jako to je úplně neuvěřitelný. Mě to praštělo hned do učí, jak jsem to slyšel. No ale tak to je věc, která je za námi, to znamená sedmé místo. My jdeme na šesté a na páté, to je bez novinek. Na šestce jsou Mirai, skladba Afterlife, kterou vlastně podpořili svého kytaristu Tomáše Javurka, který si prošel velmi náročným obdobím. Ono konec konců je to taková trošku morbidnější věc, protože Afterlife znamená život po životě. A víc bych se k tomu nějak asi moc nevracel. Je to šesté místo, uvidíme, jak si bude vést dál. Koukám, kolik je tady. Vlastně minule novinková. Jako dalo by se říct, že z novinek se dostala nejvejš. Tak to je šestka a pětka, tak tam je Miley Cyrus. A tam je to taková trošičku jako zvláštnost, protože Miley, když vydala nové album Buzz Perchards, tak když debutovala, když bylo první týden, tak to byla jasná jednička v Americe. Ale pozor, jako to byl největší propad, protože za jeden týden spadlo až na 157. místo. Říká se o tom, že to je jeden z největších propadáků z jedniček v historii Billboardu. No a jinak samotná ta skladba, Buzz Perchards je vlastně titulní skladba, Miley tím odstartovala jako novou éru, kterou, a to už jsem tady taky párkrát říkal, profesionálně používá už jenom Miley. Prostě zkrátila si to. Tak jenom abyste věděli, co nás teďka čeká. Mirai a Miley Cyrus.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Šesté místo.

0: Tak to byla Miley, dřív Cyrus, teď už je jenom Miley, konec konců proč ne, každý si se svým jménem může dělat, co chce. My jdeme ale dál, protože před námi je další, jestli se nepletu, tak už třetí novinka, Freya Sky, skladba, která se jmenuje Betteste. Jako tohle je zvláštní, já jsem ji nikdy nějak moc neslyšel, nevnímal jsem ji, vůbec nevím, že funguje v hudebním světě, takže jsem si k ní musel jakoby něco tak jako i najít. Ona si prý v této skladbě dělá vlastně srandu sama ze sebe, přiznává, že má slabost pro lidi, kteří jsou tak trošku problematický. Jo. To znamená, je to takový ten motiv, jako vím, že je to špatný nápad, ale stejně mě ničím přitahuješ. Taková ta nejstarší romantická past vůbec. Teď se bavíme o textu té skladby. Single vyšel v září 16. letos samozřejmě, tak uvidíme, jak se bude dařit v relaxádě, protože to je docela důležitý. Tak a jdeme na další místo a to je, pozor, Robin Schulz a Watermoth, to znamená čtvrté místo, jestli se nepletu, je to tak, čtvrtý týden, čtvrté místo, to znamená dnes Robin Schulz po druhé. Dneska je tady hitparáda Robina Schulze. Co si budeme povídat, je to hitmaker, tak proč ne? A tahle ta skladba se docela hodí, jmenuje se Take It Slow a v dnešní úspěchaný době to udělat obráceně, to znamená místo zrychli a makej, tak jako říct zpomal, není vůbec od věci. Takže zpomalíme a jdeme na další novinku a na čtvrté místo.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Tak jdeme na to, přátelé, máme tady čtvrtou novinku a na tu jsem se fakt jako těšil. Z mnoha důvodů. Jednak tady máme speciální polské duo, to jsme tady ještě neměli. Jo, si měli, měli jsme tady zpěvačku z Polska, ale tohleto duo se jmenuje Cats and Dogs. Mimochodem kočky a psy. A ten styl té muziky, já tomu s oblibou říkám trubky, trubky, tyče, tyče. Ale není to úplně tak hrozný, jako co si budeme povídat. Je to takový ten technohouseík. Oni letos vydali nový album, to se jmenuje Finally a jako docela se jim daří. Ale aby to tak neřvalo, tak si k tomu vzali i zpěvačku, která se jmenuje Luisa Wilson. Skladbu, kterou si pustíme za chvilinku, tak ta se jmenuje Trust the Melody a jsem docela zvědavej, jak se k tomu jako postavíte v hlasování na www.radio-relax.cz, protože, no jako říkám, jsem na to hodně zvědavej. Co nám tady udělají kočky a psy s Luisou. Za chvíli si pustíme a ještě předtím musíme uvést další místo, pořadí třetí, to znamená už jdeme na bednu. Konečně se dočkal, já jsem se bál, že to nepřijde, ale protože Pokáč je tady dneska naposledy, tak se vyšplhal z minulého 9. místa, já mu to moc přeju, kdybych mu mohl potřást rukou, tak udělám. Na třetí místo se dostal Pokáč se svým Ignorem, nevím, jestli se, jako jste vyslyšeli mé přání, abyste mu dali hlasy, ať se aspoň na to poslední kolo dostane na stupně vítězů, ale vyšlo to. Takže Pokáče s Ignorem si pustíme hned potom jako třetí místo dnešní relaxády. Už se na to moc těším.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: ti do poslední
1: relaxády, ve který byl, to znamená do té dnešní. A řeč je o Pokáčovi a tohle ta jeho skladba se jmenuje Ignore a dneska konečně s ní vystoupil na stupně vítězů. Je na trojce. Myslím si, že to stálo za to. My jdeme ale dál, protože před námi je dvojka, už jdeme pomalinku, ale jistě do finále. Na dvojce je Dua Lipa. Co si budeme povídat, tohleto je taková skladba ze života, by se dalo říct, alespoň teda podle ní. Moc se jí jako nedařilo v těch milostných zkouškách, i když to si myslím, že je čistě hypotetická věc. A ona vlastně v této skladbě oznamuje mužům, jak, že už je nebude učit, jak se mají chovat. A že si to, ať si to buď to zjistěj, anebo prostě ať si to někde přečtou, já nevím. Prostě a jednoduše, celá tahle ta skladba je o tom, že muži by se měli naučit, jak se mají chovat ve vztahu. Takže to je druhé místo dneska. Uvidíme, vlastně neuvidíme. A neuvidíme, protože tady dneska naposledy. Takže jestli si chcete vychutnat Dua Lipu, tak máte šanci, taky to skloňování je Dua Lipa. Vychutnat koho čeho Dua Lipu. Jo, Dua Lipu, to by šlo eventuálně. Tak jdeme na to.
2: Relaxáda. Relax Radio.
3: Druhé místo.

0: aktuálně druhé místo, dneska naposledy Dua Lipa Training Season. Já jsem k tomu viděl i video, je to docela zajímavý, jak Dua Lipa údajně učí a vychovává své potenciální partnery, jak se mají na tom rande pořádně chovat. No nic, pojďme z toho pryč, protože před námi už je vlastně jenom rekapitulace a jednak novinek a jednak celé té desítky a pak už nás čeká vlastně první místo. Jestli pak víte, kdo pak asi tam dneska bude. Když se podíváte na naše stránky www.radio-relax.cz a sjedete si relaxáru, tak zjistíte, že jedno jediné jméno se tam ještě dneska neobjevilo. A paradoxně i dneska je tam naposledy, protože taky je tu pět kol a tím pádem dneska vypadává, což mi připomíná, že tři novinky ze čtyř mají jistotu, že se do té desítky dostanou. Tak do řečí, jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden. Take me back.
0: Zvláštní styl muziky, já v tom vždycky poznám Kaiga, spolu s ním i Robin Schulz a hlasově, tam je countryový zpěvák Max McKnow. Celé se to jmenuje Take Me Back, Robin Schulz tomu dal trošku remixovej kabátek a bojuje to jako dnešní první novinka. A druhá, Troye Sivan. Teď to zrovna slyšet nebylo, ale má tam sample od Madony a to si myslím, že tuhle tu písničku hodně jako popožené trošku vejš. Freya Sky, Bad Test. A poslední novinka, která může jedině překvapit, alespoň mě, to jsou Kočky a psy, Cats and Dogs a spolu s nimi Luisa Wilson, mimochodem Cats and Dogs jsou z Polska. Trust the Melody, je to takové jako, že no prostě poslechněte si to. Prostě to šlape, no? A jedeme rekapitulovat tu desítku.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Silencio a irští YouTube, kteří vydávají v listopadu, nevím přesně kolikátýho, ale tuším, že to je někde okolo 13. nový album. A moc se na něj těším, uvidíme. To je 10. místo. Na 9. Madden Henderson a Gloria. Osmička, to jsou MIG 21 a jejich muzika, která je značně nestálá.

0: pětce Miley Cyrus, která už je jenom Miley. O příčku víš, Robin Schulz a Watermott. Na trojce Pokáč.
1: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dospěvá, že šokovala. Normálně ignor.
0: V tom jeho posledním účastnickém kole se dostal na stupně vítězů, je třetí a už pro něj nemusíte hlasovat stejně, tak nemusíte hlasovat ani

0: a je dneska aktuálně na dvojce. A my se pomalu, ale jistě dostáváme k dnešnímu vítězi, by se dalo říct. Alex Warren, Emerald Eyes. Alex Warren je taková nová generace zpěváků, která to tlačí přes sociální sítě a musím teda dodat, že úspěšně. Až teprve potom začal tak jako dobývat takový ty klasický hudební hitparády. No, já myslím, že víc tomu není co říct. Navíc maximálně to, že i on je tady dneska naposledy a příští hitparádě uvolní místo někomu jinému. To znamená jedné ze čtyř novinek.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

0: pátek. Jinak čekejte i přehánky, anebo nějaký deštík. Já myslím, že po té předpovědi počasí je taková chuť dát si nějaký třeba dobrý kafe, třeba s Olgou Lounovou. Asi jste pochopili, že to je nejenom pozvánka na kafe, ale hlavně na muziku do času mezi 19. a 20. Já mám takzvaně padla a těším se zítra.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
3: Relax. Relax Radio.
4: Relax Radio.
5: Bye.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás. Váš
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

Každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.
1: I go back to the roots of my youth sometimes.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 8. října. Tento den roku 1939 se narodil australský herec Paul Hogan, nejvíce proslavil jako Krokodýl Dundee. Jeho americký kolega David Carradine, kterého svět zná jako Billa z Tarantinova filmu Kill Bill, přišel na svět o rok později. Roku 1947 se narodil baskytarista skupiny Hot Chocolate, Tony Wilson. O dva roky později potom americká herečka Sigourney Weaver, známá jako Ripley z filmů Vetřelec. Ročník 1950 je americký zpěvák Robert Bell, jeden ze členů slavné skupiny Kool and the Gang. 4 roky po něm přišel v Kalifornii na svět hrdina béčkových akčních filmů Michael Dudikoff. Roku 1970 se narodil americký herec a držitel Oscara Matt Damon. O 9 let mladší je americká modelka a herečka Kristana Loken, známá hlavně jako T-X ze třetího Terminátora. Relax Radio. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.